Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než dva metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílozelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat, co borůvka potřebuje.
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu, pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeně mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím pěkně, poradte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechradka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice, ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí, jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky, jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo, a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem

0: Mě 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
1: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
0: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
1: Nemají se od koho nakazit.
0: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
2: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varroáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlorozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Český kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nechci to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, on může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik.

0: jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
1: Nikoliv.
0: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
1: No to bych to neopravoval. To bych to nedělal, nebyl bych tady.
0: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
1: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
0: Co děláte na zámku v zimě?
1: V zimě topím. Je to velká práce.
0: Fakt, je to náročný?
1: Je to náročná práce.
0: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
1: Dřevem nebo plétami.
0: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
1: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
0: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
1: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
0: Berete to jako, že sloužíte zámku?
1: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
0: Kolik máte klíčů na svazku?
1: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
0: Podle toho, kam jdete?
1: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
0: Máte speciální klíčovou skříň?
1: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
0: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
1: Ne, nikoli v žádném případě.
0: Ale zámek má své internetové stránky?
1: Ano, ty vede manželka.
0: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
1: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
0: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
1: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
0: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
1: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
0: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
1: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
0: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý po cestní okolo, nezazvoním.
1: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je po cestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to

0: ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
2: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
2: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mechanizovaná brigáda v Hranicích má nového velitele. V Olomouci bude do pondělí vypuštěná jezová zdrž na řece Moravě. Sokolové ze Zábřežského Václavova získali dotaci na obnovu fotbalového hřiště. Dnes bude oblačno, teploty do 28 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je od pátku Miroslav Vybíhal. Kromě náboru nových vojáků se musí zaměřit na modernizaci těžké techniky. Do konce roku 2030 brigáda získá 246 nových bojových pásových vozidel CV90. Mohlo to být ale i dřív, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
2: Dokázal bych si představit to tempo mnohem rychlejší. Ty bojové vozidla už tady měly být dávno a už v roce 2025, tak já si dokážu představit to tempo mnohem rychlejší, ale to, že nám teď začneme na nich dělat vojskové zkoušky a v průběhu příštího roku už první prapor 7. mechanizované brigády by měl dostávat tyto bojové vozidla, tak samozřejmě jsem za to rád.
0: Do 20. července naplánovali vodovoz hospodáři tradiční vypuštění jezové zdrže na řece Moravě v Olomouci. Podle informací pracovníků magistrátu by lidé neměli stůní přenášet ryby ani raky. Nevědomky jim můžou ublížit.
3: Po 20. červenci začnou vodohospodáři s opětovným napouštěním. Pracovníci odboru životního prostředí i olomoučtí rybáři už několik týdnů situaci sledují. Je proto vhodné jim záchranu ryb a vodních živočichů přenechat, případně nechat dělat potřebná opatření. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Samospráva Zábřehu podpoří dotací obnovu fotbalového hřiště Sokolů v místní části Václavov. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání. Kolik peněz Sokolové dostanou, to ví mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Tělovýchovná jednota Sokol Václavov obdrží z letošního rozpočtu města Zábřeh více než 370 tisíc korun na vybudování závlahy a regeneraci trávníků tamního fotbalového hřiště.
1: Sport.
0: 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Ve spurtu dvou uprchlíků porazil Kolumbíce Techedu. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Olomoučané Jakub Otruba a Pavel Bittner a také Matias Vacek, dorazili do cíle ve skupině s více než 17-minutovou ztrátou. V celkovém pořadí je na tom nejlépe na 33. místě Vacek.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě. Převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S komplikacemi počítejte na exitu 276 Holice na D1. Je tam uzavřený sjezd i výjezd ve směru od Ostravy, ale také vjezd ve směru na Mohelnici a výjezd od Mohelnice. A to kvůli stavebním pracím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nový víkend Českého rozhlasu Olomouc další právě začíná. U jeho úvodu vás vítá Tomáš Kedzior. Co pro vás chystáme? Samozřejmě předpověď počasí každých 15 minut, spoustu zpráv, zajímavosti i pozvánky na různé akce. A k tomu všemu příjemná hudba. Teď na úvod třeba od Hanky Zagorové a Jany Kratochvílové. Přejeme dobré sobotní ráno, je 18. července.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann, pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891 z Letné 800 metrů do Královské obory na zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 5:18, tak o víkendu, minimálně tedy v sobotu, nás čeká počasí spíše oblačné s občasnými přeháňkami. Teploty zůstanou relativně vysoké, 24 až 28 stupňů, vítr západní, v bouřkách může zesílit.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Mohelnický Folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský HB Stop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický Folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 6:30, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni, oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. Lidé častěji navštěvují v Česku méně známá místa. Nejvýrazněji si letos podle portálu Amazing Places polepšil Olomoucký kraj, kde počet rezervací pobytů meziročně vzrostl o 135.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D55 v Olomouci od prvního kilometru v Holici až ke třetímu kilometru u Velkého Týnce. Provoz je tam převeden do protisměru kvůli pracím na silnici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Půl šesté a dvě minuty, Český rozhlas Olomouc, ranní vysílání v sobotu, 18. července. Za chviličku se vydáme na jeden most.

0: 5 hodin 39 minut. I o prázdninách se toho hodně děje, minimálně na různých stavbách. Tak třeba u Kojetína překlenul řeku Moravu nový ocelový železniční most. Je dlouhý 150 metrů, váží 690 tun a tento týden ho na místo usazovali dělníci.
1: Máme rozděleno, aby to bylo 3 centiáka tady.
2: Ano.
1: A 3 centiáky
2: tady a 3 centiáky na druhé straně.
1: Ano.
3: Aby... A sedí to?
1: Jo, zatím to sedí.
3: Ubezpečuje mě Valentin Bocko. Jsme spolu na vrcholu jednoho z pilířů, na který jeho kolegové pomocí ložisek a hydraulických válců postupně nasouvají konstrukci mostu. V ruce má metr a vysílačku.
4: Most tlačit doprava, jo, po směru vysunu, tak si tam udělíme zírku.
1: Tak jo, kolik chceš na centiák dva?
4: Okay.
3: Máte tady ještě sprej, se dívám, zvlhčovač.
1: Voda s mydlem rozpuštěná a stříkáme to, aby ta dolná pasnica byla víc klouzká, aby to líp klouzalo po těch teflonech.
3: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
5: My na těch pilířích máme vytyčené body a oni pomocí toho podélného výsunu se snaží i příčně navést konstrukci do té linie tak, aby se příčně nevychylovala, aby jsme měli jednu přímku. Takže my teď, když navezeme tu poslední část ocelové konstrukce, tak se furt musíme vejít na tu výsuvnou dráhu, která už je vybetonovaná. Takže ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci.
3: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
5: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
3: Konstrukce mostu je svařovaná, tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun.
5: Langrové konstrukce máme s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labek.
3: Stavba mostu přes Moravu je nejnáročnější akcí v rámci modernizace úseku z Kojetína do Chropině. Tvrdí mi zástupce investora Luboš Vinklárek ze Správy železnic.
6: Tak je to jediná ocelová konstrukce tady na celém úseku, no?
7: Je to fajn, taková dominanta. Je to ta perla.
3: Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned vedle něj usadí ještě jeden úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta po dvou velmi horkých dnech si teď od sluníčka odpočineme. Minimálně dnes čekáme převážně oblačnou, můžou se vyskytnout přeháníky. Teploty ale příjemné 24 až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!

5.53, dobré ráno, přejeme s Českým rozhlasem Olomouc, tak máme 18. července, je sobota, té je Jiskra a obec Rapotín zvou dneska na fotbalový den u příležitosti oslav 80 let klubu. Už v 10 dopoledne začnou mládežnické zápasy, no a hlavní potom utkání je v 16 hodin, té je Jiskra Rapotín a Sigi Team, a pak bude hudební večer. Zdravíme do Rapotína.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Převoz kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku na Lovosicko bude posuzovat Ústecký krajský úřad. V biocentru ve Vrbátkách jsou synice. V areálu Hanáckého muzea v Příkazích se dnes představí tesaři. Bude oblačno, teploty do 28 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Převozem a odstraněním více než 1200 tun kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku na skládku v Lukavci u Lovosic se bude dál zabývat krajský úřad Ústeckého kraje. Zjišťovací řízení zakončil rozhodnutím o takzvaném procesu EIA. Firma AHV Ekologický servis, která chce kaly převážet, musí doložit podrobnou dokumentaci, například k rizikům přepravy a ukládání odpadu nebo k ochraně povrchových a podzemních vod. Vícemluvčí krajského úřadu Jan Nový.
2: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Rozbor vody v biocentru ve Vrbátkách na Prostějovsku potvrdil přítomnost toxických synic. Vedení obce proto prodloužilo zákaz vstupu do vody. Potvrdila to starostka Hana Kulhajová.
3: Pořád platí zákaz vstupu do té vody a apel na občany, aby zabránili v styku domácích zvířat, zejména psů, s tou vodou.
0: K zákazu obec přistoupila poprvé na začátku června, poté co krátce po návštěvě biocentra uhynul pes. S tradičním řemeslem tesařů se dnes můžou seznámit návštěvníci Hanáckého muzea v Příkazích na Olomoucku. Ukázky hoblování, tesání a dalšího zpracování dřeva začínají v 10 hodin. Pro děti jsou připravené tématické dílny, říká vedoucí muzea Ludmila Packová.
4: Součástí programu budou také komentované prohlídky roubené stodoly ze skaličky a výstavy Hanácký lidový oděv a nebo blaťácký kroj v proměnách času. Po celý den budou mít návštěvníci otevřenou takovou krojovou poradnu s odbornicemi na hanácký lidový oděv Bronislavu Milou a Jarmilou Víceslavskou. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tauksonovou, která zdolala ve dvou setech Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani Tereza Valentová. Rusce Kornějevové podlehla také 0-2 na sety. Počasí. Na střední Moravě dnes čekejte převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21 a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer zase postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: I dnes se zdržíte v Olomoucké ulici na silnici 44 v Zábřehu. Kvůli pracím na údržbě mostu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šťastnou cestu přejeme vám všem, kteří někam pojedete na nějakou zajímavou akci za rodinou nebo prostě jenom na výlet. Sledujte také relace Zelené vlny Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior, máme tady hraní vysílání v sobotu 18. července, 6 hodin a 4 minuty, oblíbená rubrika Stalo se před 100 lety bude za chvíli. Chystáme také počasí, mimochodem živě s meteorology ve 7:15. Přejeme dobré sobotní ráno.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6 hodin a 11 minut. Dita Vojnarová narazila na článek o žních před 100 lety.
2: Psalo se v něm, že situace zemědělců byla nezávidění hodná. Tolik práce, kolik vyžadovala v roce 1926, nebylo již po řadu let. Celé lány se ještě v půlce července okopávaly a v místech, které zasáhla povodeň a v nížinách, vypadala pole jako louky. Tomu se přidala úmorná dřina se sklízením sena, které nebylo možné dostat pod střechu. A fakt, že vyhlídka na žně nebyla o nic vábnější. Psalo se. Dostaví-li se toužebně čekané parné dny, uschne promoklé obilí všechno najednou. Poněvadž pak jest většinou dešti a větry pováleno, nebude možno používat i v takovém rozsahu žacích strojů, jak jiná léta, a bude potřebí napětí všech sil na zdolání práce. A dostaví-li se opět deště? Co potom? Socialisté budou na olomouckém Masarykově náměstí protestovati zastavením práce proti drahotě a zemědělským clům.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm a minutka, dneska čekáme oblačno s místními přeháňkami teploty 28 stupňů, to jsou maxima, a v Jeseníkách rozmezí 16 až 20.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Špičáková, 6 hodin 21 minuta, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Spousta lidí dneska vyrazí na praděd, budou to určitě v součtu i tisíce za tento den a někteří to budou mít jednodušší, protože na nejvyšší horu Moravy opět jednou týdně jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. No a Český rozhlas Olomouc se na tu cestu z Karlovy studánky až úplně nahoru k vysílači vydal.
1: Můžu to dělat, jo? Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadle hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
1: Ne, nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
3: Tak se jdem podívat na naposled, možná.
1: Přitom mi toho rád do nahorské službě, takže mu se mu bude loučit ještě hůř než mě.
4: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
1: Jančevová.
4: Máme lidi hodně.
1: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
1: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
1: Aha.
4: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
1: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, než když seniori jsou vychovaní. Tak jako, že umí pozdravit, jsou takový klidnější. Příjemná práce s něma.
1: Tady, tak sedni. Já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na praděd těší i Martina Jalamasová.
5: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na praděd nedošla.
1: Aha.
5: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No tak když tak uvidíme praděd v dešti, no. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zady.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
5: Běžky bych tam prostě nedošla. Takže mi to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 7:30 zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouci podraží od února příštího roku parkování zájezdových autobusů u Tržnice a Husova sboru. Sazba se zvýší z dosavadních 40 na 150 korun za hodinu. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání radní. Cílem je omezit dlouhodobé stání autobusů v centru města. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti. Lidé můžou vybírat z 36 projektů z celého Česka, a to i z Olomouckého kraje. Nechybí obnova mauzolea rodiny Langerových v Libině na Šumpersku a výstava a kniha Město na třech pahorcích. Středověká Olomouc pohledem archeologie. Sport. Olomoučtí fotbalisté zakončili soustředění v Rakousku výhrou. V pátek zdolali v závěrečném duelu letní přípravy Al-Sadd 2-1. O svém vítězství rozhodli brankami Pétera Baráta a Dominika Janoška. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty je 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 6.38, za chviličku počasí živě s meteorology. Teď se podíváme v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc do vozidel olomouckého dopravního podniku. Na některých zastávkách se vozíčkáři těžko dostávají do tramvají, tak jsme se na tu situaci podívali.
1: Řidič tramvaje Dominik během pár sekund odjistí a hákem vyklopí plošinu pro vozík nebo kočárek. Problémy s plošinou z vlastní zkušenosti mi ale přímo na zastávce s nedostatkem místa kvůli lavičkám popisuje Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů.
2: Není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
1: Zapravdu jí dává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Nové tramvaje mají jiné umístění dveří a tak někdy bývá problém kvůli lavičce na plošinu bezpečně najet nebo z ní sjet. Dopravní podnik proto postupně při opravách zastávek lavičky posunuje.
3: V případě, že třeba zrovna je tam výluka nebo probíhá nějaká jiná rekonstrukce oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
1: Zdeňka Vyoralová upozorňuje i na problém, kdy plošina nedolehne na plochu zastávky, konkrétně u krematoria.
2: Místo, aby dosedala bezpečně, tak se tam vytvoří nerovnost.
1: Jak problém vznikl, popisuje Anna Sýkorová.
3: U tramvají dochází k postupnému sjíždění kol a tady nám potom nastává taková paradoxní situace, kdy i zastávka, i vůz plní tu normu, nicméně ten vůz už je, řekněme, o něco nižší a to nástupiště vyšší.
1: Řešením je podle dopraváku ještě jeden označník. V případě, že vozem jede vozíčkář, zastaví tramvaj ještě před oficiální zastávkou. Na stížnosti zrakově postižených dopravní podnik aktuálně reaguje i nápisy uvnitř vozů v Brailově písmu. Zdeňka Vyoralová uznává, že dopravní podnik se snaží jejich stížnosti řešit. Limitem ale občas bývají peníze. Dopravní podnik navíc musí reagovat i na demografický vývoj, stárnutí populace. Nabývá výjimkou, že kromě kočárku nebo vozíku se v tramvaji nebo autobusu sejde hned několik lidí s chodítky, dodává Anna Sýkorová.
3: Takže samozřejmě je to i otázka do budoucna na vývoj těch vozů a podobně, kdy všelijaké kompenzační pomůcky a podobně začínají být velice časté a musíme je do těch vozů nějak dostat.
1: Dopravní podnik proto aktuálně řeší i nová pravidla v přepravních řádech, která budou pro chodítka platit. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45, každý den touhle dobou voláme z Českého rozhlasu Olomouc do Českého hydrometeorologického ústavu. Službu dnes má meteoroložka Eva Richtariková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké to ráno je v Olomouckém kraji a jaká potom bude sobota?
2: Tak většinou je polojasné, ale přece jenom na jihu je i více oblačnosti. Na hranici s Olomouckým a Zlínským krajem se mohou vyskytovat i slabé srážky a jsou tam také ojedinělé mlhy. Teploty se pohybují mezi 19 a 16 stupni Celsia, na horách je kolem 12 stupňů Celsia, no a fouká většinou slabý vítr od jihu do 4 metrů za sekundu. No a teď už k té předpovědi. Dnes očekáváme polojasno, převážně oblačno, nebo později převážně oblačno. Lokálně se také budou vyskytovat přehánky. Ojedinělé to mohou být i bouřky, ale neočekáváme, že by byly tak silné jako během toho včerejšího dne. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti bude dále ubývat. No a teploty dnes očekáváme mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni. Vítr se postupně rozfouká na mírný jižní, jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a jen v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Podívejme se na noc na zítřek a také na neděli.
2: V noci pak čekáme už málo oblačnosti, bude většinou skoro jasno, polojasno, teploty mezi 16 až 12 stupni Celsia a vítr zeslábne na slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V neděli pak očekáváme zpočátku málo oblačnosti, ale již krátce popolední se budou od západu přibývat oblačnost a přes den naše území přejde pásmo bouřek, tentokrát už opět zřejmě i výraznějších, ojediněle tedy i silných, postupně přejdou do deště a během odpoledne pak budou srážky později ustávat a večer bude i ubývat oblačnost. Teploty během zítřka budou mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, postupně se rozfouká mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu a po přechodu fronty se změní na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Meteoroložka Eva Richtariková, podrobná předpověď počasí na tento víkend.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
4: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
5: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
4: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

6 hodin 52 minuty, možná se blíží nějaká ta oslava, konec konců je sobota, jsou prázdniny, možná budou různé narozeninové svatební oslavy, tak ať se všechno vydaří, to přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Pozvat můžeme na zajímavé akce, kterých je opravdu hodně, třeba Bonsai klub Hana zve o víkendu na výstavu jak jinak bonsai, kaktusů a sukulentů ve farní zahradě naproti kostelu dneska i zítra od 9 dopoledne do 4:30 odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mechanizovaná brigáda v Hranicích má nového velitele. Hřbitov v Olomouci Neředíně budou střežit kamery městské policie. V Hlubočkách dnes budou soutěžit řidiči historických aut a motocyklů. Čekejte oblačno, teploty do 27 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je od pátku Miroslav Vybíhal. K jeho prioritám patří přezbrojení brigády.
4: Pro mě je samozřejmě hlavní priorita dokončení přezbrojení 7. mechanizované brigády a BAE nějakým způsobem dostává svých závazků, co se týká smluvních. To znamená, do konce roku 2030 budeme mít k dispozici 246 kusů vozidel CV90. To je celkové nominální hodnotě 56 miliard korun.
2: Miroslav Vybíhal vystřídal v čele mechanizované brigády v Hranicích Zdeňka Mikulu. Ten odchází do Polska, kde bude působit ve funkci zástupce velitele mnohonárodnostní divize Severovýchod NATO. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude střežit městský kamerový systém. Má zvýšit bezpečnost na tomto největším olomouckém hřbitově a pomůže ho chránit před vandaly. Instalaci kamer tento týden schválila rada města. Projekt zhruba za 500 000 korun financuje městská policie. Polovinu nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. Sdělila to primátorka Miroslava Ferancová za ANO. Jedním z důvodů pořízení kamer bylo i loňské řádění vandala, který na hřbitově poškodilo zhruba 50 hrobů. Město Krnov dnes ovládne divadlo v ulicích. Sérii představení různých podob divadelního umění připravilo tamní městské informační a kulturní středisko. Zájemci můžou přijít například do parku u gymnázia, na zámecké nádvoří nebo do letního kina. Bude to souvislý program od 15 hodin až do noci, dodává za organizátory Martin Bodešínský.
5: Program bude hodně bohatý od klaunských vystoupení přes loutkové divadlo, vystoupení ochotníků, akrobaty, pantomimu, až třeba po ostravský soubor Nahodile, anebo záznam divadelního představení, takže určitě si každý vybere.
6: Sport.
2: Tradičním setkáním automobilových a motocyklových veteránů dnes ožijí Hlubočky na Olomoucku. Od 10 hodin řidiči budou jezdit od kulturního domu na Letním do kopce do místní části Posluchov. Soutěžit budou v takzvané jízdě pravidelnosti, říká za organizátory Jiří Telecký.
7: Každé vozidlo jede dvakrát tu trasu do kopce a vyhrává takové vozidlo, které má co nejmenší rozdíl času mezi těmi dvěmi jízdami. To znamená, pokud řidič dokáže zopakovat tu jízdu co nejvěrněji nebo nejpravidelněji.
2: Součástí akce bude poprvé soutěž o nejoriginálnější dobové oděvy. Účastnit se jí můžou nejen závodníci, ale taky návštěvníci.
6: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21 a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer pak postupně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se i dnes na silnici 450 v Bělé, části Bělé pod Pradědem. Kvůli opravám mostu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Co sobota 18. července, víkend s Českým rozhlasem Olomouc. Teď u mikrofonu s Tomášem Kedziorem přejeme hezké dobré ráno, budeme zvát na zajímavé akce, máme pro vás počasí a samozřejmě taky dobrou hudbu i prázdninovou, za chvilku s letní písničkou Heleny Vondráčkové a úvod této hodiny obstará Karel Zik.

0: Leto jsou samozřejmě prázdniny, ale prázdniny jsou třeba také možnost najít nové učitele a to je téma následující reportáže Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrý den. No víte, kde najdu ředitelnu? Zatímco na chodbě školy ve Vrbátkách na Prostějovsku dělníci pracují na nové výmalbě, zástupkyně ředitele Vlasta Hrbatová má jiný úkol. Do 1. září musí sehnat nové zaměstnance.
2: Řekla bych, že každým rokem nějakou pozici hledáme. V letošním roce to bylo extrémně vysoké. Asistent pedagoga, vychovatel do školní družiny a speciální pedagog do paragrafové třídy.
1: Kromě toho škole chyběl ještě školník.
2: Tady na ty pozice školník, školnice se moc nedaří, protože ty úvazky i v podstatě i to finanční ohodnocení není na takové úrovni, jak by si každý představoval.
1: Inzeráty škola vypsala na k tomu určené stránky Olomouckého kraje.
2: Většinou využíváme různých jakoby portálů od burzy škol přes pedagogickou fakultu v Olomouci. Samozřejmě využíváme i našich webových stránek.
1: Nové posily pedagogického sboru přes prázdniny schání také v Prostějovské střední škole průmyslové a středním odborném učilišti strojírenském. Podle ředitele Lukáše Melky učitele češtiny nebo angličtiny sehnali poměrně snadno. Složitější je situace vždy u učitelů odborných předmětů.
3: Například v oblasti stavebnictví, strojírenství nebo elektrotechniky, kterou u nás vyučujeme. Tady právě už často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci na velkých inzertních portálech.
1: Škola se podle něj snaží oslovit odborníky z praxe. K tomu ale musí být při inzerování aktivní a také jí to stojí peníze. Nově by ředitelům mohl usnadnit práci inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství na stránkách edu.cz. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
1: Popisuje, že uchazeči můžou v pracovních nabídkách vyhledávat podle různých kritérií.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
1: Nejčastěji podle něj zatím ředitelé poptávají učitele na první stupeň základní školy, na druhém stupni pak hledají vyučující cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Kromě nich je poptávka třeba také po školních psycholozích. Z Vrbátek Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7.17, převážně oblačno čekáme dnes, teploty do 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a oblačno a místy přehánky nebudou ale silné, tak jako včera.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

Je sobota 18. července. U kulturního domu v Jivové mají dneska odpoledne festival Jivovské léto. Od 15 hodin se představí řada skupin, mimo jiné Alibaba, Sešlost, Číkobraz a další. Místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh zve na rybářský den. V areálu rybníka Oborník začíná se už v 8 ráno, ale budou tam celý den. Rybářský den mají také ve Zlatých horách, tamhle začnou až odpoledne v 1. A v Rapotíně tam dneska mají fotbalový den. U příležitosti velkých oslav začíná se v 10 dopoledne na hřišti.

0: 8:30, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat v průzkumu ohledně těžby zlata. Zástupci firmy to potvrdili na jednání s obyvateli a zastupiteli obce. Ti se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Vedení obce už dřív ale obnovení těžby odmítlo. U kulturního domu Vývové se dnes od 15 hodin uskuteční třetí ročník multižánrového festivalu Jívovské léto. Na pódiu se postupně představí kapely jako Alibaba, Sešlost nebo Sugar and Spice Holding Company. Sport. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Francouzi budou usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Angličané budou bojovat o teprve druhou v historii. Zápas má výkop ve 23 hodin českého času. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 35 u Vyšehorek a Podolí, kousek od Mohelnice. Na vozovce leží upínací kurtna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jednou z událostí tohoto týdne všedního bylo ukládání velkého mostu v Kojetíně, konkrétně je to tady most přes řeku Moravu, železniční, dlouhý 150 metrů, vážící 690 tun a takhle to na místě vypadalo.
1: Máme rozděleno, aby to bylo 3 centiáka tady,
2: ano.
1: Rozděl a 3 centiáky
2: tady a 3 centiáky na druhé straně.
1: Ano.
3: Aby... A sedí to?
1: Jo, zatím to sedí.
3: Ubezpečuje mě Valentin Bocko. Jsme spolu na vrcholu jednoho z pilířů, na který jeho kolegové pomocí ložisek a hydraulických válců postupně nasouvají konstrukci mostu. V ruce má metr a vysílačku.
4: Most tlačí doprava, jo, po směru výsunu, tak si tam udělíme zírku.
1: Tak jo, kolik chceš na centiák dva? Okay.
3: Máte tady ještě sprej, sedí vám zvlhčovač?
1: Je voda s mydlem rozpuštěná a stříkáme to, aby ta dolná pasnica byla víc kluzká, aby to líp klouzalo po těch teflonech.
3: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
5: My na těch pilířích máme vytyčené body a oni pomocí toho podélného výsunu se snaží i příčně navést konstrukci do té linie tak, aby se příčně nevychylovala, aby jsme měli jednu přímku. Takže my teď, když navezeme tu poslední část ocelové konstrukce, tak se furt musíme vejít na tu výsuvnou dráhu, která už je vybetonovaná. Takže ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci

0: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
1: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
2: Konstrukce mostu je svařovaná. Tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun.
1: Langrové konstrukce máme s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labek.
2: Stavba mostu přes Moravu je nejnáročnější akcí v rámci modernizace úseku z Kojetína do Chropině. Tvrdí mi zástupce investora Luboš Vinklárek ze Správy železnic.
3: Takže to je jediná ocelová konstrukce tady na celém úseku, no?
4: To je to fajn, taková dominanta. Je to ta perla.
2: Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned vedle něj usadí ještě jeden úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutku 7:45, dnešní den bude oblačný s teplotami do 27 stupňů, je tu možnost přeháněk, ale rozhodně ne silných. Ještě v Jeseníkách, pokud se vydáváte, tam to dnes bude možná na lehčí bundu, maxima kolem 19 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Mohelnický Folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský HB Stop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický Folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

Zdravíme samozřejmě kaskadéry, kteří určitě dneska budou možná pracovat a budou se někde předvádět na akcích pro veřejnost. Rybářský den, tam to slibuje možná nějaké kaskadérské rybářské výkony. Dneska už za chvilku od 8 hodin se začíná u rybníku Oborník v Zábřehu. Ve Zlatých horách si taky nachystali rybářský den, tam je to u Nového rybníka od 13 hodin. A fotbal se bude hrát po celý den v Rapotíně, slaví tam 80 let historie klubu. Takže zdravím do Rapotína, začíná se dneska v 10.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vodohospodáři dokončili betonování základů protipovodňové stavby u Prosenic. V Prostějově pokračuje festival dřevosochání. Fotbalisté Sigmy porazili v posledním přípravném zápase katarský Al-Sadd 2-1. Dnes bude oblačno, teploty do 27 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pracovníci Povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu. Více mluvčí investora Jana Kučerová.
4: Pokračují také práce na výstavbě prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
2: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Dřevěné sochy brouků vytváří účastníci prostějovského festivalu dřevosochání. Prohlédnout si je můžete přímo při práci v příkopu zámku. Přehlídka potrvá do dnešních 18 hodin, kdy řezbáři svá díla představí. Zástupci města poté sochy umístí na několik stanovišť. Více mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
5: Už vlastně dopředu se vědělo, že budou zdobit nově vznikající broukoviště na území města Prostějova, takže tam bude upřesněno, kde všude budou moci ty nové věci najít. Jinak ty předchozí ročníky třeba víme, že některé lavečky končily v Mládkových sadech, další třeba takovou krásnou věc máme před Prostějovskou knihovnou, takže je možné zhlédnout i z těch minulých ročníků právě ty nově vzniklé práce.
2: Historický odkaz podnikatelské rodiny Kleinů dnes připomenou v Sobotíně na Šumpersku dvě komentované procházky. Sraz účastníků je v 9.45 a ve 13.45 před restaurací Permoník.
6: Trasa komentované procházky s názvem Kudy kráčeli Kleinové je podle pořadatelů nenáročná. Měří přibližně 1,5 kilometru, začíná u sobotínského mauzolea rodiny Kleinů a končí u tamního muzea Kleinovy železárny. Po skončení procházky bude připraveno posezení s možností občerstvení. Se Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
2: Olomoučtí fotbalisté zakončili soustředění v Rakousku výhrou. V pátek zdolali v závěrečném duelu letní přípravy katarský Al-Sadd 2-1. O svém vítězství rozhodli brankami Pétera Baráta a Dominika Janoška z penalty. A poslední generálku před novou sezónou odehráli také fotbalisté Prostějova na soustředění na Jižní Moravě. V zápase, který se hrál netradičně na 2x60 minut, porazili druholigový rakouský celek Floridsdorfer AC Vídeň 2-1.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19 a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 na 299. až 298. kilometru u Loučky na Přerovsku ve směru na Brno. Dělníci tam v pruhu pro pomalá vozidla pracují na údržbě vozovky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Letošní prázdniny Českého rozhlasu Olomouc, to jsou také rybářské historky s Igorem Barešem. Nabízíme vám je každou sobotu i neděli před 9. hodinou, tak se těšíme na další rybářskou historku. Mimochodem se podíváme také na Praděd, tam se jistým způsobem až k vysílači dá dostat autobusem, řekneme vám jak. A za chviličku také rubrika Co v učebnicích nebylo, tentokrát o slzách. U mikrofonu je Tomáš Gedzior, tady je prázdninové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Je sobota 18. července.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Sobota bude převážně oblačná, můžou se vyskytnout lokální přehánky, ne ale příliš silné. Teploty dneska do 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19 a předpověď počasí podobná bude i zítra.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.
3: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Stalo se před 100 lety.
1: S Ditou Vinarovou v 8.21 našli jsme článek, který popisoval tehdejší žně.
2: Psalo se v něm, že situace zemědělců byla nezáviděníhodná. Tolik práce, kolik vyžadovala v roce 1926, nebylo již po řadu let. Celé lány se ještě v půlce července okopávaly a v místech, které zasáhla povodeň a v nížinách, vypadala pole jako louky. K tomu se přidala úmorná dřina se sklízením sena, které nebylo možné dostat pod střechu. A fakt, že vyhlídka na žně nebyla o nic vábnější. Psalo se. Dostaví-li se toužebně čekané parné dny, uschne promoklé obilí všechno najednou. Poněvadž pak jest většinou dešti a větry pováleno, nebude možno používat i v takovém rozsahu žacích strojů, jak jiná léta, a bude potřebí napětí všech sil na zdolání práce. A dostaví-li se opět deště? Co potom? Socialisté budou na olomouckém Masarykově náměstí protestovati zastavením práce proti drahotě a zemědělským clům.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Půl deváté zprávy a Honza Faltýnek.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Převozem a odstraněním více než 1200 tun kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku na skládku v Lukavci u Lovosic se bude dál zabývat krajský úřad Ústeckého kraje. Zjišťovací řízení zakončilo rozhodnutím o takzvaném procesu EIA. Firma AHV Ekologický servis, která chce kaly převážet, musí doložit podrobnou dokumentaci. Samospráva Zábřehu podpoří obnovu fotbalového hřiště Sokolů v místní části Václavov. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání. Sokolové dostanou podle mluvčí radnice Lucie Mahdalové víc než 370 tisíc korun na vybudování závlahy a regeneraci trávníku. Zámecký park v Čechách pod Kosířem dnes ožije tradiční akcí Josef Kol. Na 21. ročníku Mezinárodního srazu mistrů kolářského a kočárnického řemesla čeká návštěvníky od 10 hodin výstava historických kočárů, projížďky zámeckým parkem, přehlídka šlechtických kočárů i ukázky tradičních řemesel. Sport. 13. etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Olomoučané Jakub Otruba a Pavel Bittner a také Matias Vacek, dorazili do cíle ve skupině s více než 17-minutovou ztrátou. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 mezi 313. a 311. kilometrem u Bělotína ve směru na Brno. Cestáři tam sekají trávu kolem krajnice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc vám ještě do 9 hodin nabídne jednak výlet na Pradět, a to autobusem, a také rybářské historky.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

ścisłym, cichą

0: 7.40, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Tak na Pradědu bude dnes určitě mnoho set lidí, spíše několik i tisíc za celý den, tak už to o víkendech bývá, hlavně o prázdninových. Na Praděd se dá svým způsobem dostat také autobusem. Jedná se o speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením.
1: Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadlech hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
1: Ne, nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
3: Tak se jdem podívat na poslední možná.
1: Přitom je to hora, do na horské službě, takže mu se mu bude loučit ještě hůř než mě.
4: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
1: Jančevová.
4: Máme lidi hodně.
2: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
2: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
2: Aha.
4: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
2: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, než když seniori jsou vychovaní. Tak jakože umí pozdravit, jsou takový klidnější. Je příjemná práce s něma.
1: Nadine, tak sedni. Já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Pradět těší i Martina Jalamasová.
5: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Pradět nedošla.
2: Aha.
5: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No tak když tak uvidíme Pradět v dešti, no. To je taky zažitek, že jo. No, mám problémy se zady.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
5: Pěšky bych tam prostě nedošla. Takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně tři zastávky, dvě v Karlově Studánce a třetí na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:45 a minutka. Dneska nečekáme nějaké silné bouřky jako včera, nicméně s přeháňkami počítat musíme. Zase jich třeba nebude tolik. Teploty dnes do 27 stupňů, bude převážně oblačno s možností lokálních přeháněk. V Jeseníkách dneska teploty kolem 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

Jezero u Moravičan jsme znali už z dřívějška. Ten pátek odpoledne jsme tam navíc jeli s perfektním plánem, který Standa vypracoval za pomoci svých chytrých hodinek hned cestou. Je 16.10, 16.30 začneme ceňkama a sumečkama. Od 18.30 do tmy chytáme kapry a poslední dvě hodiny v noci candáty a sumce. Budeš si to pamatovat? Zeptal se přísně, ale celkem zbytečně, protože bych mu v té chvíli klidně slíbil cokoliv. Měli jsme před sebou víc než 6 hodin rybaření. Navíc ten jeho harmonogram vůbec nebyl špatný. Věděl jsem, že tam skutečně jsou hejna ceňků i slušní sumečci, kapři a candáti jako málo kde. Jezero se totiž nedá vypustit. Proto se neslovuje a ryba tu může dorůst. Místo jsme našli sice mizerné, 2 proužky rákosí hned z kraje, všechno ostatní obsadili kolegové a kde byl trochu přístup k vodě, tam leželi ti, kteří se přišli koupat. Nám to ale moc nevadilo. Za 2-3 hodiny bude místa habaděj. Víc nás štvalo, že byl u jezera neslýchaný randál. Po břehu vyhrávali tranzistoráky, pokřikovali mladí, ve vodě vřískali děti. Začal jsem se tuze těšit na večer. Pak se po cestě pod tratí na Prahu přihnal další auták. U několika posedů přibrzdil, ale že byly obsazené, vycouval tedy na plný plyn zpátky k nám. Vyskočili z něj s pruty v ruce mládenci, jeden tlustý, druhý hubený. Vypadali jako Italové, měli zlatého italského Fiata, v něm platinovou českou blondýnu a ta, když důstojně vylezla, vlekla sebou obrovský stříbrný magneťák. Taky italský. Italové mluvili bezchybně česky. Česká blondýna nemluvila vůbec. Za to hned pustila naplno to italské rádio a dala si ho k uchu. Za chvíli Standa chytil prvního sumečka. Nebyl velký, za to pěkně kulatý a šedozelený jako zaprášená láhev starého vína. 8 dlouhými fousky kolem široké pusy mi trochu připomínal řídkou bratku čarodějného Číňana z jedné dětské knížky. Jen kdyby tu krucinál nebyl takovej randál. Začal jsem chytat, ale nedařilo se mi. To ten rambajs, k sakru fix. Sekal jsem brzo, nebo zas pozdě, nedokázal jsem se soustředit. Nemohli byste, prosím vás, to rádio trochu stlumit? Zakřičel jsem. Platinová blondýna se na mě usmála a zavrtěla hlavou. Naštvaně jsem vyrazil k autu rozhodnut, že s tím něco udělám. Dám si vatu do uší a bude. Jenže vata v lékárničce nebyla. Došla. Už to mám. Utrhl jsem kus rohlíkové střídy, uhnětl z ní 2 kuličky a nacpal si je do uší. A rázem drobotina ve vodě počala šeptat, tranzistoráky hučely vzdáleně jako přátelská řeka, prostě nádhera. Sundal jsem z prutu závěsný splávek, přehnul přes vlasec lehonký list orobince a začal jsem ty mazané cejnky tahat jednoho po druhém. Bylo 18.30. To znamenalo začít lovit kapry. Přišel večer. Slunce s měsícem si předávali vládu. Voda se matně leskla, hustá, těžká, nehybná. Pradávně přitom voněla. Prožíval jsem pocit maximálního blaha a uvolnění. To je přesně ta chvíle, kvůli které na ryby jezdím. Děkuju, moc děkuju, že jsem rybaření objevil, blesklo mi hlavou. Když bylo k 10. večer, vzpomněl jsem si, že mám v uších rohlíkové záslepky. Ale ouha, nešli vyndat, stuhly dokonale. Marně jsem se je pokoušel vylovit. Náš výlet skončil v 1:30 na pohotovosti Olomoucké fakultní nemocnice, jejímuž kvalifikovanému personálu tímto ještě jednou ze srdce děkuji a, jak jsem byl už dříve slíbil, ujišťuji všechny přítomné ještě jednou, že podobnou pitominu už nikdy neudělám.

0: rybářské historky z pera Vlastimila Broučka nám také dnes četl Igor Bareš. Těšíme se zase zítra touto dobou na další historku.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mechanizovaná brigáda v Hranicích má nového velitele. Obce v Olomouckém kraji varují před rostoucími náklady na školy. V Hlubočkách dnes budou soutěžit řidiči veteránů v jízdě do vrchu. Bude oblačno, teploty do 27 stupňů. Hezké sobotní dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je od pátku Miroslav Vybíhal. Kromě náboru nových vojáků se musí zaměřit na modernizaci těžké techniky. Do konce roku 2030 brigáda získá 246 nových bojových pásových vozidel CV-90. Mohlo to být ale i dřív, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
4: Dokázal bych si představit to tempo mnohem rychlejší. Ty bojové vozidla už tady měly být dávno a už v roce 2025, tak já si dokážu představit to tempo mnohem rychlejší, ale to, že nám teď začneme na nich dělat vojskové zkoušky a v průběhu příštího roku už první prapor 7. mechanizované brigády by měl dostávat tyto bojové vozidla, tak samozřejmě jsem za to rád.
2: Největší starostí obcí a měst jako zřizovatelů mateřských a základních škol je nový systém financování nepedagogických pracovníků, rostoucí provozní náklady a nutnost investovat do stárnoucích školních budov. Vyplývá to z ankety mezi zástupci okresních měst v Olomouckém kraji. Řada radnic připouští, že kvůli poklesu počtu dětí bude muset v příštích letech slučovat některé školy nebo školky. S tradičním řemeslem tesařů se dnes můžou seznámit návštěvníci Hanáckého muzea v Příkazích na Olomoucku. Ukázky hoblování, tesání a dalšího zpracování dřeva začínají už za hodinu. Pro děti jsou připravené tematické dílny, říká vedoucí muzea Ludmila Packová.
5: Součástí programu budou také komentované prohlídky roubené stodoly ze skaličky a výstavy Hanácký lidový oděv a nebo blaťácký kroj v proměnách času. Po celý den budou mít návštěvníci otevřenou takovou krojovou poradnu s odbornicemi na hanácký lidový oděv Bronislavou Milou a Jarmilou Víceslavskou.
3: Sport.
2: V Hlubočkách na Olomoucku dnes budou burácet motory. Koná se tam tradiční setkání automobilových a motocyklových veteránů. Od 10 hodin řidiči budou jezdit od kulturního domu na Letním do kopce do místní části Posluchov. Soutěžit budou v takzvané jízdě pravidelnosti, říká za organizátory Jiří Telecký.
6: Každé vozidlo jede dvakrát tu trasu do kopce a vyhrává takové vozidlo, které má co nejmenší rozdíl času mezi těmi dvěmi jízdami. To znamená, pokud řidič dokáže zopakovat tu jízdu co nejvěrněji nebo nejpravidelněji.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě, převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky, večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21 a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 35 v Pražské ulici v Olomouci v obou směrech. Vozovka je tam stále kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v Podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta, vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty, součásti svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela, vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody, a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koní pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět, svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy, to si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika, tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejské šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jaký je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí? Je
2: tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Metler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací Festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břečtina, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak přiupravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Šeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromé vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, to je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.

0: A 5 až 1757 je to jednolodní barokní stavba, původně nazývaná jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí, je to tak?
0: Kaple je majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
0: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
0: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Hilvát a žije tím. Tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
0: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálena a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
0: Pořízení zvonu není levná záležitost, v současné době je vybrána pouze třetina požadované částky, hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
0: Takový významný den bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru. Bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kínovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: Jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové, hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halali pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halali, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastný, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu. Je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby, a je to úžasná zábava.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený, a říká jim: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsici lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš a dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Snad se...

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hromadná otrava v Olomouci z konce června má jednu oběť. Dětské hřiště ve Smetanových sadech v Olomouci se dočká obnovy. Záchranáři dnes pořádají v Loučné nad Desnou den s horskou službou. Bude oblačno, teploty do 27 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Policie už dřív uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. 7 lidí skončilo v nemocnici, 2 z nich byli v kritickém stavu. Jeden muž byl resuscitován. Vedení Olomouce bude letos investovat do modernizace dětského hřiště ve Smetanových sadech. K novinkám bude patřit například vodní pumpa, říká mluvčí radnice Jan Horejch.
2: Hlavní herní sestava bude nahrazena novou herní věží s tobogánem. Příjemnou změnou bude umístění pumpy. Dětmi pumpovaná voda se bude tříštit o kameny pod pumpou a vytvářet pro děti oblíbené tůňky a potůčky, které budou moci tvořit a přehazovat kačírkem, který bude po celém hřišti jako dopadová plocha. V dalších letech se počítá s navazujícími etapami obnovy tohoto oblíbeného dětského hřiště.
0: V Loučné nad Desnou na Šumpersku se dnes koná tradiční akce s názvem Den s horskou službou. Návštěvníky čekají ukázky zásahů záchranářů, představení jejich techniky a preventivní programy. Zájemci si díky nim budou moct vyzkoušet například jízdu na elektrokole, doplňuje Adam Marshall z projektu E-bike bezpečně.
3: V krásném prostředí jeseníků budete mít mimo jiné možnost vydat se na výšku s ambasadorem Boží Bike Systems Richardem Gasperotym, který vám předá tipy a triky, jak jezdit bezpečněji na elektrokolech. Naučí vás správně brzdit, projíždět zatáčky, rozjíždět se do prudkého kopce a poradit si s technickými úseky. Sport.
0: Už za hodinu začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
4: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centrkurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled se tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej a moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou. Počasí.
0: Dnes čekejte v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D35 na 283. kilometru u Přáslavic ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Růda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka.
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba.
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasazené v řadách.
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeny mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechradka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: vás, to je výhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
0: Rozhlas, to je výhra.
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar. Tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to

0: Přesně tak. No.
1: No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
0: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
1: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
0: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
1: Nemají se od koho nakazit.
0: Tak přesně, pojďme, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
2: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, v množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji, to znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: dobrý?
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vodohospodáři dokončili betonování základů protipovodňové stavby u Prosenic. V Rájci na Šumpersku právě začíná retroden. V zápase o bronz na mistrovství světa ve fotbale se dnes spolu utkají Angličané s Francouzi. Odpoledne bude oblačno, teploty do 27 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž. Více mluvčí investora Jana Kučerová.
2: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
0: Na hlavních silničních tazích směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. V červenci jich bývá zhruba o pětinu víc, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejrizikovějšími letními dny pro cestování jsou pátek a sobota. Historická auta, motocykly, traktory a další vozidla si dnes můžete prohlédnout v areálu u Antoníčka v Rájci na Šumpersku. Akce s názvem Retro den začíná právě teď.
3: Kromě přehlídky vojenské, zemědělské a další historické techniky a vozidel jsou na programu retrodne také soutěže anebo ukázka výcviku loveckých psů. Pro děti je připravený například skákací hrad, kolotoč anebo malování na obličej. Organizátoři retrodne pro zájemce plánují také společnou výšku historických vozidel. Z Rájce Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Francie v úterním semifinále podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Angličané se pokusí soupeři mimo jiné oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje. Více jejich trenér Thomas Tuchel.
4: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
0: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času. Počasí. Odpoledne čekáme na střední Moravě. Převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21 a foukat bude mírný jižní a jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně na silnici 635 mezi Olomoucí a Křelovem Břuchotínem. Osobní auto tam narazilo do spadlého stromu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Řada zajímavých akcí se koná o tomto prázdninovém víkendu a na některých z nich jsou přítomni také redaktoři Českého rozhlasu Olomouc a budou se nám ozývat v této vysílací hodině, samozřejmě i odpoledne. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Zvu vás také k našemu seriálu Zastavení v krajině. Vysíláme ho každou sobotu okolo 11:30. Tentokrát se vydáme do 19. století, kdy na Kojetínsku řádila cholera a pohřebiště obětí této epidemie dnes připomíná kříž nedaleko města. Právě tady se zastavíme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v sobotu 18. července zve do Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Dnes patří mistrům kolářského a kočárnického řemesla. V areálu se koná tradiční akce Josef Kol. Představuje profese, které jsou zapotřebí k výrobě kočárů tažených koňmi. Na místě je také reportér Josef Čermák. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: A rovnou se ptám, jaká je atmosféra, to tak trošku už slyšíme v pozadí. A co tebe nejvíc zatím zaujalo?
1: Tady v Zámeckém parku jsou vidět a taky slyšet při práci mistři 19 různých tradičních řemesel spojených s výrobou a obnovou kočárů. U výhně tu můžete sledovat kováře, ostatně asi i slyšíte sami. Ve stanu opodál je mimo jiné i výrobce nádherných zdobených lamp na kočáry. Kousek dál zase čalouník pracuje na obnově nábytku. Mimochodem, tento řemeslník pochází z Brna a podílel se na obnově tamního Mahenova divadla. Dalšího řemeslníka, tesaře z Vysočiny, poznáte zase podle dlouhého stolu s opravdu velkým množstvím seker nejrůznějších velikostí a tvarů. Jejich majitel mimochodem před lety pomáhal se stavbou místního muzea kočárů. Je tu samozřejmě i kolář z Moravskoslezského kraje. Jeho příběh mě velmi zaujal. Dřevěná kola ke kočárům začal vyrábět poměrně nedávno. Před pár lety jsem na Josef Kol přijel jako návštěvník a řemesla spojená s kočáry ho natolik zaujala, že si chtěl nějaké vyzkoušet i sám.
0: Co je tématem letošního Josef Kolu?
1: Téma letošního ročníku je věnované osobnostem Evropy, konkrétně jde o maršála Radeckého, barona Ringhofera a knížete Metternicha. V místním muzeu totiž mají kočáry, které dvěma z nich skutečně patřily. Mimochodem, když mluvíme o muzeu, budova vzdálená pár set metrů od zdejšího Zámeckého parku je dnes samozřejmě otevřená taky. Lidé si tam můžou prohlédnout například 300 let starý zlatý kočár, dlouhý 6,5 metru nebo unikátní pohřební vůz. Známe jsou z filmu o císařovně Sisi a Marii Terezii.
0: Tak pojďme ještě zpátky na Josef Kol. Josefe, jaký program organizátoři nachystali pro ty, kteří přijdou?
1: Tak už od 10 hodin je tu k vidění výstava nejrůznějších unikátních kočárů. Zájemci se tu samozřejmě můžou i projet Zámeckým parkem v historických kočárech tažených koňmi. Oficiální slavnostní zahájení akce je pak plánované na 13. hodinu, kdyby sem měli přijet maršál Radecký. Odpoledne se pak představí mistři 19 řemesel, svůj předvedou při stavbě kočárů pro barona Ringhofera. Večer v 18 hodin pak naváže přehlídka historických kočárů a různých plemen koní pro knížete Metternicha. No a letošní Josef Kol pak v 21 hodin završí představení Rusalka. Pořadatel akce a ředitel místního muzea kočárů Václav Obr vedle slavné hudby Antonína Dvořáka slibuje velkolepou show plnou koní, kočárů, ohně i tance.
0: A tu se pokusil zprostředkovat alespoň chvíli mikrofonem kolega Josef Čermák. Zveme tady na Josef Kol do Čech pod Kosířem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
3: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
2: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je z odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, také dnes pro vás chystáme hvězdné návraty. Dneska vás čeká velmi veselé, ale i místy dojemné setkání s hercem Josefem Kemrem. Dozvíme se, proč musel studovat střední obchodní školu, jak učil řídit Ljubu Skořepovou i proč měl svého času takzvaný zákaz. Hvězdné návraty vysíláme odpoledne ve 4 a za chvilku bude zastavení v krajině.

0: V sobotu v 11:30 zastavení v krajině a my se zastavíme nedaleko Květína. Dřevěný kříž tam připomíná oběti cholery z města i okolí, které se tam pohřbívaly v několika cholerových vlnách v 19. století. Na místa se podívají redaktor Mirek Kobza a v archivním vyprávění také dlouholetý kronikář František Řezáč.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Najít někdejší cholerový hřbitov v Květině není zas tak úplně jednoduché. Musíte přece jenom trošku znát okolí tohoto krásného města. Když jsem se sem poprvé vydal, měl jsem skvělého průvodce, a to jak dějinami, tak místem samotným. Byl jím dlouholetý kronikář Květina, pan doktor František Řezáč. A nutno říct, že kdyby nebylo jeho, tak bych o tomto místě vůbec nevěděl. Dnes už bohužel je někde tam nahoře a spisuje tu věčnou kroniku, ale já musím říct, že jsem si vyhledal to povídání, které jsme spolu natáčeli, a vzpomínal jsem také, kudy jsme se vlastně k tomu hřbitovu dostali. Tehdy jsme zastavili někde u rybníčku Jordán, který se nachází kousek od židovského hřbitova, a vydali jsme se směrem k západu kolem farmy, a vzpomínám si, že ta cesta mezi poli najednou zmizela v takovém malém remízku a právě tam se objevil zvláštní dřevěný kříž, na kterém byl nápis, který připomínal oběti cholery v roce, a to bylo překvapující, 1831.
3: Další epidemie, dokonce evropská pandemie 1834, 1849 a poslední, co cholera udeřila, bylo to v souvislosti s prusko-rakouskou válkou v roce 1866. Na tomto obnoveném dřevěném kříži je nápis: zde odpočívají oběti cholery 1831.
2: Když se podíváme, tak je to takový lesík. Člověk by nečekal, že tady se vlastně skrývají pohřbená těla těch obětí, těch epidemií cholerových. Proč vlastně se ti lidé nepohřbívali na hřbitovech?
3: V Květině v té době v roce 1831 byl hřbitov okolo kostela, tam, kde dnes je parčík, a těch obětí bylo tolik, kronikáři dokonce říkají na 300 obětí, že bylo, a ten původní hřbitov již nestačil, tak proto oběti této cholery se pohřbívaly vlastně za městem v místech, kde zde stojíme. Nový Květinský hřbitov byl zřízen až v roce 1832, proto se předpokládá, že oběti dalšího zásahu cholery jsou již pohřbeny na novém hřbitově. Na původním místě nebyly žádné náhrobky, pohřbívalo se do jám mnohdy i více lidí do jedné hrobové jámy. Hřbitov byl akorát pietně upraven, byl obehnán keří a až později na tomto místě ve 20. letech byly nasazeny třešně, které ale již asi dnes nejsou patrné. Zůstal pouze tento kříž, byl několikrát obnoven a ten, který vidíme, byl osazen kolem roku 2010.
2: Když tak stojím před křížem, tak jsem si kolikrát říkal, kudy vlastně ta cesta vede dál. Dozvěděl jsem se podle map, že bychom se dostali k soustavě předního a zadního rybníku, a kdybychom potom pokračovali ještě dál, tak dojdeme právě do osady Hruška. Z kraje mezi Kojitínem, Uhřičicemi, Hruškou a Měrovicemi. Mirek Kobza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A poznávat s námi můžete i příště a budeme velmi rádi. Zastavíme se u kaple svaté Anny u Trnávky nad Lipníkem nad Bečvou. Tak zase v sobotu v 11:30.

0: z místa.
1: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.
2: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přes tu se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: že letní bouřka nenaruší akci, na kterou vás pozveme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je to den s horskou službou v Loučné nad Desnou.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zdravíme na místo Aleše Spurného.
2: Krásné dopoledne, kdo ví, jak to s tou bouřkou bude, ale zatím je tady počasí úžasné, přesně takové, jaké by mělo na takové akci být, žádné velké vedro, jsou vidět mlhy v oparu, teda hory v mlžném oparu, což je velice pěkný pohled. Park zámecký v Loučné nad Desnou je hodně rozlehlý a je zaplněný lidmi a je také zajímavě členitý, což je výhoda, protože jsou tu postaveny dvě lanovky, jedna větší, druhá menší a na nich se mohou slaňovat děti, těch aktivit pro děti. Je tu velká spousta, určitě neobsáhnu všechny. Jsou tu různé kvízy, jsou tu různé hry, jsou tu různá sportovní klání a sportovní výzvy. A se mnou je tu pan Tomáš Fabián, řekl bych hlavní koordinátor tady té velké akce. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: My jsme už si říkali, že ta akce dosáhla velkých rozměrů. Kolikátý je to ročník a jak jste začínali a jak jste na tom dnes?
3: Tak už je to 7. ročník, tak už je to, dá se říct, taková tradice a začínalo to úplně, bylo to vlastně maličká akce, teď se nám to začalo rozrůstat a ty návštěvníky to pořád baví, takže se snažíme jim nabídnout pořád nějaké nové atrakce a myslím si a věřím tomu, že se nám to pořád daří.
2: Tak co patří podle vás k těm hlavním lákadlům?
3: Tak hlavní lákadla jsou určitě ty ukázky zásahů našich a máme tady právě ukázky i s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a myslím si, že i to velké lákadlo hlavně pro děti je vlastně hra malého záchranáře, která má 15 stanovišť a ty děti vlastně plní nějaké úkoly a za to dostanou nějakou odměnu. Těch lákadel je tady určitě i víc, máme tady lizeckou stěnu a jak už jste zmiňoval, třeba ty lanovky pro děti.
2: Zvládnou to i malé děti, ty lanovky, jak jsem viděl, je to trocha adrenalinu pro ně, ale je to zdravé a o to větší potom mají radost. A byl jsem třeba na kinologickém představení, chystá se tu ukázka záchrany ztraceného člověka, jeho vyhledávání, chystá se také přílet vrtulníku.
3: Ano, máme nachystaný přílet záchranářského vrtulníku z Olomouce a tam by měla být nějaká ukázka, i statická ukázka a pak i odpoledne máme domluvené, uvidíme, jak to vyjde s počasím a samozřejmě s dostupností toho vrtulníku, tak by měla přiletět i letecká služba Policie České republiky.
2: Lidé jsou tu z celého kraje, jak jsem se s nimi bavil, z Olomouce, od Zábřeha, z Mohelnice, tady z Jeseníku je jich spousta. Tenhle ten počet je hodně velký. My tady máme pana Mirka Straku a vy jste říkal, že loni to až tak nabité nebylo. Dobrý den.
4: No, loni tady byly mraky lidí, ale letos je to super mraky. Opravdu je to krásné, nádherné a není takové horko. Lehce profukuje a lidé jsou hrozně rádi, že jsou tady.
2: Pane Straku, jak vy jste dlouho u horské služby?
4: Dlouho. Já jsem do horské služby, já jsem kurz na Švýcárně v roce 73-74, pak jsem sloužil na Červenohorském sedle do roku 86, no a pak jsem skončil, no a teď jsem veterán a pomáhám tady. To znamená, že jsem byl u horské přes 30 let.
2: Co se vám vybaví, jaký nejhezčí zážitek a jaký špatný třeba nebo nejhorší?
4: Nejhezčí zážitek byl vždycky, když jsme udělali dobrý zákrok. Červenohorské sedlo, to je alternativa, kde opravdu hodně těch úrazů bývalo a samozřejmě je. Mnohdy nám tam taktéž letal vrtulník, takže jsme si tam opravdu užili své. A byl jsem vždycky šťastný, že to dobře dopadlo. A špatné zážitky nikdy nemohu mít, protože když se někde dobrovolně a chodíte rád do služby pátek, sobota, neděle, nebo když jsem tady ředitelová v Loučné na škole a mohl jsem si jet na Červenohorské sedlo zaližovat, mohl jsem tam přespat a zase jsem ráno šel do práce, tak jsem byl z radosti, že jsem byl uhorské a špatné věci nikdy v hlavě nemám a všechno jsem to vytisnil.
2: Když jste ten tělocvikář, tak co říkáte na kondici dnešních mladých? Mluvili jsme o těch sportovních aktivitách tady.
4: Nechci říkat nic špatného, ale když v Hanušovicích se kolikrát podívám na hřiště, jak polovina chlapců sedí, polovina děvčat taktéž sedí, že se nehejbou, děti nemají opravdu zájem. Já když si vzpomenu na svoje mládí a šel jsem hrát fotbal, tak mě tatínek vyrychtoval hned, protože řekl, jak to, že jsem běhal a že jsem se neučil a tak dále. Dneska děcka chodí jenom s mobilama a tak dále, ale ten sport už není tak, jak býval. I když třeba mohu říct si, že moje vnoučata, dvě vnučky a chlapec, všichni tři sportují a jsou na tom velice dobře.
2: No, pan Tomáš Fabián je na tom také velice dobře. To je člověk, který jezdí na výlety na kole, ovšem jsou to výlety extrémní, jsou to výlety dlouhé. Já jsem se vás ptal, jak to zvládáte, když vlastně pracujete v horské službě a zvládáte ještě ty dlouhé výlety třeba i po Americe. Tam jste byl jak dlouho na kole?
3: Tam jsem byl měsíc a bylo to ještě vlastně v době, kdy jsem byl dobrovolným členem, takže jsem úplně neměl povinnost být takhle hodně ve službě, jak třeba teďka bývám, ale samozřejmě ten čas si člověk vždycky najde. Máme taky dovolenou nárok na nějaké volno a já se snažím žít i jako v rámci té horské služby prostě ten aktivní život. Ten sport prostě jde ruku v ruce s tou horskou službou a je to vlastně životní styl i s tím sportem.
2: To je jasné. Kolik toho ujedete za ten měsíc?
3: Jak kdy? Když mám vlastně, jak říkáte, ty výlety, nebo oni jsou to vlastně nějaké závody a dá se říct, že se dá ujet prostě 300 km za den během 14, v kuse 14 dní, takže potom to vychází, nevím, třeba ke 4000 km do 20 dní třeba, takže v takových nějakých řádech se pohybuju.
2: Pocházíte z Králík, takže jezdíte sem do práce do Jeseníku na kole. Kdybyste nám měl doporučit tady v těch Jeseníkách nějaký hezký cyklový let, jiný než třeba známe z Nížin?
3: Tak tady těch Nížin moc není, máme tady opravdu kopce a teďka i když tady k nám třeba přijeli kolegové z Jizerských hor, tak říkali, jaký tady máme nádherný náročný stoupání, takže já si myslím, že pro silniční cyklistiku jsou nádherný dlouhý stráně a pak máme samozřejmě spoustu krásných lokalit i na horská kola, která já teda i preferuju a myslím si, že úplně krásná cesta je třeba z Červenohorského sedla na Ovčárnu a spousta dalšího. Myslím si, že každý si tady najde své.
2: Pokud nemáte takovou kondičku jako pan Fabián, tak si tady třeba můžete vyzkoušet i elektrokola, která vám do toho kopce trochu pomůžou. Dokdy lidé můžou vaši akci navštívit a čím vyvrcholí?
3: Tak dnešní akce, ta ukázková vlastně část je do nějakých půl páté do pěti hodin, pak postupně budeme vlastně ty stanoviště ukončovat a není to ale úplný konec, protože máme potom připravený pro účastníky nebo pro návštěvníky dnešní akce kulturní program, který bude pokračovat před Zámeckým parkem. Máme tady, jsme rádi vlastně, že k nám zavítá Tomáš Klus a potom i Mike Spirit, takže myslím si, že co se týče té kultury, tak se návštěvníci mají na co těšit.
2: Zloučné nad Desnou, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Yeah.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Znojemsku pokračují záchranné práce u srážky dvou autobusů. Olomoučtí radní vyčlenili 3 miliony korun na obnovu dětských hřišť. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. Odpoledne bude převážně oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči i záchranáři dále zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lehovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 těžce a středně.
2: Ve fázi už transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo.
0: Tři dětská hřiště v Olomouci čeká rekonstrukce. Město na ně vyčlenilo 3 miliony korun. Obnovou projde například hřiště ve Smetanových Sadech. Další zmiňuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
3: V Hodolanech budou osazeny nové herní prvky jako houpačka, sestava se skluzavkou nebo pískoviště. Chybět nebude ani doplnění mobiliáře, včetně stolu. Zároveň bude po obvodu hřiště vysazen živý plot a v ploše hřiště nové stromy. Dalším hřištěm, které projde celkovou rekonstrukcí, je hřiště naproti bytovým domům na ulici Ferstrova.
0: Mobilní aplikace Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoc řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově také přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde se Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Hasiče na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Ohně se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další obydlí, rozšířil se ale do lesa. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drammen, asi 50 kilometrů západně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti.
1: Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede také o olympijské medaile.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád a tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháňky i bouřky ojítněle silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi Olomoucí a Křelovem osobní auto narazilo do spadlého stromu, s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Drazí milí, pěkně vás zdravíme, 4,5 minuty popolední, dneska v sobotu 18. snad za přívětivějšího ovzduší než v předchozích dusných parných dnech. Tak v Olomouci aktuálně 25,5 stupně Celsia a jinak v kalendáři tedy 18. červencový den, čas polední a slavit mohou a přátí můžeme teď bezmála do 13. hodiny s nějakou pěknou rádiovou písničkou Drahuškám, Drahošům, Drahomír, Drahomíra, samozřejmě ve všech kalendářích. A pak ještě Arnold, Předbor, Symforóza, Milota i Milutín.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A Drahoš, Drahuška, co by svátkaři, také 9 minut po 12. 18. července, ale pak také určitě spousta jubilantů narozeninových. Myslím, že tam teď zamíříme s paní Hankou. Dobré poledne.
2: Dobrý den, tady Hanka Pospíšilová z Nojí. Prosím vás, zahrajte manželovi Petrovi, který dneska slaví Pospíšilovi, který dneska slaví krásný jubilum 52 let. Přeje mu všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, radosti a aby mu to na tom světě stále bavilo. Tomu přeje manželka Hanka, syn Ondra, Pospíšilu a zapojuje se do toho Jenda Stládek s babičkou Snojíc. Ještě jednou pěkně děkuji, mějte se pěkně a nashledanou.
1: Děkujeme za krásné přání a moc pozdravujte oslavence, to byla paní Hanka a pan Petr oslavenec, zdravíme rodinku a krásně zahrajeme taky vám v zápětí, vydržte, hned budeme u vás a také pošleme písničku třeba z tohoto přání 723 70 33 51 z Břidličné, zdravíme od Elišky, hodně štěstí, zdraví, pohodu Aničce Korenkové do Bruntálu. Také rádi posíláme písničku pro babičku Jiřinku na prázdniny, kde jsme u ní zdraví Luky a Mia.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: jedné báječné dámy, manželky, to bylo pro báječného oslavence. A teď od báječné paní posluchačky, paní posluchačce, zdravíme paní Janu, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych vás chtěla poprosit, a jestli byste mě zahráli paní Dražce Trnovcové, ona má dneska svátek, hodně štěstí, zdravička a přeji Jana, Aneška a Anička. Hodně štěstí. Přeji.
0: Přidáváme se, moc děkujeme. Zdravíme Drahušku, zdravíme paní Janičku a dál. Dál už míříme za paní Zuzankou a písnička je pro Zuzanu Zabořilovou ze Zábřeha. Milá Zuzanko, přejeme ti k narozeninám pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a radosti. Ať se ti splní všechna přání, každý den ti přináší důvod k úsměvu, krásné narozeniny. Zuzance Zabořilové do Zábřeha přejí Zdeněk, Zdeněček a babča a taky Bořek a Český rozhlas Olomouc. Další přání míří také pro milou, krásnou, milovanou, skvělou Ilču, kterou zdraví David a celá rodinka. Další ještě přáníčko, to už směřujeme k dnešním narozeninám, taky paní Janě Dostálové z Mněníka. Tak všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, pohodičku k dnešním narozeninám paní Janě do Mněníka od Milatky, Jany, Mirky, Bohušky, Pepy, Jarmily a Karla. Moc pěkně zdravíme též a ještě pošlem písničku, která potěší stejně jako úsměv. Písnička míří Toničkovi do Beděhoště, taky Milatce Haluzové do Výšovic. Posílá někdo z čísla 724 a tak dál a tak dál. No a ještě Drahušky, dneska má svátek také babička Drahomíra Kopová. Přejeme hodně zdraví, pohodičku a klidnou dovolenou. To přejí pravnoučátka Kuba, Táďa, Aneška, Viktorka. Komu? Babičce, Drahušce, Kopové.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Mohelnický Folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský Hábestop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický Folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No, už po 13. to prázdninové zámecké léto, tedy, a kdo už slyšel paní Hanu Lazarovic, jak krásně vypráví, no nenechte si ujít, po 13. hodině to budou ovšem zámky, hrady a turistické typy. Teď do 13. hrajeme pro vás, pro radost, pro oslavenci a zdravíme paní Ivetku, dobrý den.
5: Dobrý den. Tady Ivetka z Měvkova a chtěla bych popřát mojí dcerence, která měla včera 23 let. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky. A dcerenka další rod hampliku roste do krásy a floriánu. Zapomněla jsem. Pardon. A chtěla bych popřát ještě jednou, teda všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a písničku od Valdemara Matušky Vyplouvá loď Jumpy, jestli by to šlo.
4: Tak říkala jste něco o Kristýnce, to je dobré vždycky zmiňovat přesně, správně, tehdy, když se ještě máme čas domluvit. Moc děkujeme, nepotřebujeme vědět přáníčku, hned když se dovoláte, potřebujeme jenom kdo volá a co pak máme nachystat, to je tak vždycky písničkou, prosím, potěšte a shodou okolností Kristýnku Hamplovou, tedy te přejeme všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky také od babičky, strejdy Oldy a tety Ivy. No a doplňujeme také, jako vždy, že písničky se tedy vybírají po telefonu a to se stalo právě teď, právě ze Něvkova. Tak Kristýnku zdravíme a píseň pro Kristýnku zahraje. Rádi pošleme písničku k dnešním narozeninkám, taky dědečkovi, nejhodnějšímu, nejskvělejšímu čuprchlapovi Mirečkovi. Moc ho zdraví, také z prázdnin malý Jaroušek a taky všichni ze sousedství, pro které vždycky nachystá prázdninový skvělý dobrodružný program. Moc zdravíme také dědu oslavence. No a písnička ještě zamíří určitě do Kovářova, milé drahušce Šimerové. Písnička s přáním pevného zdraví, rodinné lásky i pohodových dnů s jejími zlatíčky a hodně božího požehnání od Hely, Šárky a Soni s rodinou. Pozdravení do Kovářova, drahušce Šimerové. A ještě pozdravení ovšem drahušce Šťastné, tedy všechno šťastné, krásné do Mikulovic. Všechno nejlepší k svátku, zdraví, štěstí, pohodu, lásku. Přeji Šarmanovi, drahušce Šťastné Mikulovice. Pozdravení ještě k narozeninám pro Jaru Procházku ze Štětovic. Všechno nejlepší a mnoho zdravíčka přeje teta Anička. Moc zdravíme i do Štětovic a to Jaru Procházku. A další pozdravy třeba právě od vás.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Takže jak se nám ty písničky úplně správně přesně jmenují, aby to ti moderátoři dokázali potom najít? To byla Píseň pro Kristýnku. To když se člověk potom pátrá po Kristýnka, tak toho moc nenajde, že to Píseň pro Kristýnku. No a ta další se jmenuje Písnička pro kočku a je to pro paní Zdeničku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Leka zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a k tomu dobrému obědu. A to Liduště u Kytilové do Jeseníku, Evíště do Struková, Deníště Kočenkov do Prostějova, Julínce do Přerova, Liduště Lorníškové do Olomouce a Věrce Halouškové do Bílovy. A to vám posílá Zdenka z Hrokova. A vám, pane Božku, děkuji a ta písnička je taky pro vás.
0: Děkujeme pěkně, taky pro kočky a pro drahušky a pro paní Zdeničku, to byla Zdenička z Hrochova a dále drahuškám přejeme přes číslo 723 70 33 51 a ke krásným meninám tedy hlavně manželce drahušce Březíkové. Všechno nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, pohodičky, lásky ti přeje manžel Jiří, všem pozdravení, ale především všechno dobré a nejlepší drahušce Březíkové. Ke kafičku, pohodičce a snad snesitelnému klimatu zahrajeme Bobovi Zdence, která mu ošetřuje kolínko po operaci. Tak děkuje Kateřina a všechny pěkně zdraví Český rozhlas Olomouc. No a krásná slova a poděkování za milá slova je tu také všem, kdo vyhrávají, věrným přátelům, Zdeničce do Holubic, Jirence z Hulína, Marušce Františkovi Oslejškovým Voskovice, Jiridušce z Doubravice, Evičce z Modřic u Brna, Františkovi od Brna, všem ten nejkrásnější pozdrav s písničkami Ano od Věrušky s pracovitým Adámkem. Pěkná pozdravení také k vám a ke všem, kam zdravíte vy. Od Aničky ještě rádi posíláme písničku k svátku pro potěšení drahušce Entové z Bouzova. Drahuš, měj všechno, co potěší duši i srdíčko a anděl strážný a tě chrání, to ze srdce krásně, upřímně, nádherně přeje Anna drahušce Entové. My moc děkujeme, zvesela, prázdninově hrajeme písničku pro kočku.

0: víkend, snad už příjemný. No, tedy příští týden teploty prý jenom ke 20 stupňů Celsia přes den, ale snad je to lepší než dusno 35 nebo 40. A pozor, dneska je 18. Tak co třeba postarat se a připravit si, nachystat si program na 25. příští sobotu v 19 hodin. Kdo je třeba z Hanušovic, Šumperska, okolí, tak vás pozveme a ještě vás také vybavíme vstupenkami zdarma na taneční večer bez hranic 25. července v 19 hodin v klubu Hanušovice v domu kultury ve Velkém sále. Budou tanečky a vstupenky u nás ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale teď si zatancuje Jarda a možná ještě někdo na jeho oblíbenou. Pane Jardo, dobrý den.
1: Zdravím posluchače Českého rádia Olomouc, i když je spíš moravský, ne český, a chtěl bych pozdravit všechny příznivce mého ateliéru a hlavně moravský vlastence, kteří mají rádi svou vlast, to znamená

ale samozřejmě ještě taky kuchařkám Ivance, Martě. Fajn oběd, píše Břetě. No a když jsme u Břeti a domova ve Štítech, tak ještě taky od Čmeláka pozdraví Patrici Šamšulové, hezkou šichtu, ať to s námi vydrží, zdravý Čmelák. Píseň je i našemu zeťákovi Lukáši Huzejovi z České Vsi, jeho 40. Všechno jen to nej, přeji mamka, taťka, Šimkovi, moc zdravíme. Přáníčko Lukáši Huzejovi na Jesenicko ke krásným kulatým narozeninám. No a klíč oblíbený v Lošticích v ateliéru, ten to pojal vyloženě slavnostně, nad vším vítězí láska, tedy slavnostně řečeno latinsky. Omnia vincit amor.

0: pokračování za 5 minut necelých bude 3/4 na 1/18 července. Linka 221-555-444 ve spojení s paní Jiřinkou. Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych popřát kamarádce. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych popřát Drahušce Matuškové z Břidličné jejím kulatým narozeninám i k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, pohodu v životě, v rodině a hlavně zdravíčko jí přeje kamarádka Jiřína. Moc vám děkuji.
0: Děkujeme za přání, přidáváme se, paní Jiřinka z Břidličné. A dál přáníčko taky dědovi, babi, strejdovi, zdravím. A m z prázdnin jsou krásné. Tak to vám moc přejeme, krásné vzpomínky a dlouhatánské zdravé prázdninky. Pozdravujeme též a posíláme písničku k narozeninám dědovi Jardovi od celé rodiny. Tak to stručně, lapidárně, krásně. Píseň je také k dnešnímu svátku paní Drahomíře Dostálové. Do veselí, všechno nejlepší od Lenky a Franty. A ještě písnička do hnojic Peťovi Pospíšilovi pro lepší náladičku od manželky Hanky, to jsme slyšeli.

Děkujeme pěkně, ano, slyšet to všechno bylo, samozřejmě, že ano. Ještě píseň od také, od oslavence Mirka, který moc děkuje za přáníčka a za krásné navštívení rodince. Moc je pozdravujte také přes Český rozhlas Olomouc. Zdravíme na cesty naše návštěvy 3. Písnička míří do Babic Kopickovým. Krásné odpoledne od Švagrové. A rádi pozdravíme taky do Vápené a Bernartěc Marci a Jitku Dožulové. Kamarádky všechny zdravíme. Taky manžela Havránkovi do Malé Kraše, Aničku Vávrovou do Bruntálu, Vlastičku do Krnova a Helenku z Uhelné i Milatku z Přáslavic. Anička z Vápené všechny pěkně, krásně, srdečně zdraví. A stejně tak krásná pozdravení pro mé nejmilejší z Lipové Lázně Jeseníku. Ať jsou všichni zdraví, mají se báječně, moc vám děkuje. Dana, která vás tedy všechny krásně zdraví přes SMS zdroji Českého rozhlasu Olomouc. A dál ještě pár minutek třeba na výběr té vaší nebo oslavencovi, oslavenkyně oblíbené.

0: Cześć!
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
0: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
0: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
0: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Zaprašami do Polsku, tak Menžiles je mezi lesy dneska odpoledne ve víkendovém prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale ještě do 13. ještě pojďme přát a nechme vlajky vlát s Honzou z Libiny. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím do Olomouckého rádia Olomouc a já bych chtěl popřát k dnešním narozeninám pro paní Šárku Vyličilovou z Dolních Studinek u Šumperka k jejímu životnímu jubileu, která oslaví zítra 19.7. Přejeme všechno nejlepší, Šárinko, hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se ti vydaří dnešní velká oslava, moc se na ní těšíme, jak to tam roztočíme. A to ti ze srdce přeji, milá Šárko, celá rodina Vyličilová s babičkou a k tomu se my přidáváme Kaňákovi z Libiny. Tak hodně štěstí, zdraví a užij si to. A ještě jednou těch sád přejeme. Krásný
4: děkujeme,
5: den všem.
4: Děkujeme za přání, krásně. To byl pan Honzík, dál třeba ještě vy, hodně štěstí. A teď také štěstí, zdraví, pokoj svatý Mirečkovi, skvělému našemu kumpánovi, ale hlavně velké opoře držákovi a velkému kamarádovi. Přeji všechno nejprávě všichni kamarádi z okolí širokého i dalekého. Vízeň míří k zítřejším krásným 85. narozeninám pro Pepu Čermáka ze Sutkova. Pepo, co jiného ti přát, hlavně to zdravíčko, pohodu a radost z vnoučat, pravnoučátek z rodinky. To ze srdce přeje Majka s rodinou Pepovi Čermákovi. Posíláme též písničku do Litovle, milé kamarádce Drahušce Sedláčkové. Všechno krásné, šťastné, pevné zdraví, moře rodinné lásky, pohodové chvilky, uluštění, křížovek. Pozdravení též, ale od Heli. Pro Mirka do nemocnice, tam hodně, hodně brzké uzdravení. Ještě zamíříme do Strukova, přáníčko Brožovým, do Strukova manželům Brožovým pěkné pohodičku. Díky za včerejší vzpomínku přeje paní Svobodová a přátelé z Uničova. Drahuš do Hukovic za to, že má ráda pejsky, stará se o ně, taky pak holkám Jarbilce Marušce do Javora. Ať jí to tak nebolí, to moc přeje Standa, tak Drahušce do Hukovic, taky od nás všechno dobré k svátku. Ještě písnička míří pro Věrku Halouskovou s Adámkem. Zdíky za krásná pozdravení a písničku Krásně prožitý víkend od Evy z Modřic. Milé tetičce Drahušce Baťové k svátku ještě přáníčko posíláme, taky Přeťovi do Štítu ze srdce od Jarky a Mirka s rodinou. Pro potěšení, pro poděkování za krásné dny manželce posílá Marcel. No a když jsme chtěli přát a nechat vlajky vlát, tak to je výběr právě od Honzika z před chvilky.

0: A ještě by se mohly vejít třeba saxofonky s kapelou Abba a s Jirkou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc, pane moderátor i redaktore Božečku Volný. Přeju vám hezkou směnu, hodně zdravíčka, písnička i samozřejmě pro vás, i pro vašu kolegynku ze zpráv, Gabinku. Pro paní Gabinku ze zpráv, dále bych to poslal všem posluchačům, co poslouchají Český rozhlasek Olomouc, věrným posluchačům, věrným posluchačkám, tady k nám na Stupkovo, ještě bych to poslal tady stavební firmě, která se tady opravuje ulicu Stupkovu celou tady. A popřál bych všem hodně zdravíčka, samozřejmě je to i pro český kolek, pro celý kolektiv Českého rozhlasu Olomouc za skvělou práci za revem, všem přeju hodně zdravíčka, je to pro pana Zezbáře Hloštic, Břeťu Pískovi, potom bych to poslal ještě, no prostě všem, co poslouchají.
0: Děkujeme pěkně a my ještě přidáváme krásné přání panu Miroslavu Němcovi do Dolních Studinek k narozeninám. Všechno dobré a ještě lepší než teď. Štěstí upřímně přeje rodina Boskova, Boškova a Grigoriadu. Komu panu Miroslavu Němcovi krásná pozdravení taky od nás.

Ta slečna, hleďme se, jak se nese pláží, s tou dekoltáží, zkrátka kus. Na whisky pozval ji ten pán, co metrák váží.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc vybere firmu, která postaví malou hokejovou halu. Česko opět zasáhnou silné bouřky, dorazí zítra. Hrad ve Štembergu nabízí večerní prohlídky. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky i bouřky a maximálně 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do 2 let by v Olomouci mohla stát malá hokejová hala. Přijde na více než 320 milionů korun, řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO s tím, že práce by mohly začít v první polovině příštího roku. Menší hokejový areál vznikne v sousedství zimního stadionu na místě staré haly, která byla na jaře zbourána. Magistrát zároveň jedná s investorem o podmínkách stavby multifunkční arény. Záměr musí získat souhlas Evropské komise. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Mariana Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Ředitele škol nově čeká delší příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné a člena asociace ředitelů základních škol, je klíčové, kdo bude budoucí ředitele školit.
3: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
0: Na večerní prohlídky se dnes můžou vypravit zájemci na hrad ve Štembergu. První začne v 18, poslední v 21 hodin. Pokračuje kastelán Dominik Fadrný.
4: Provázet budeme na speciálním okruhu kombinující vybrané místnosti obou pater hradu. Průvodci u této příležitosti obléknou historické kostýmy a jejich výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek. Vypadla také Tereza Valentová. Počasí. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky i bouřky ojídněle silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Přerova směr Brno osobní auto narazilo do svodidel a opatrně i v Olomouci v ulici Kavkova havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli 1000 lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků,
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, no. Jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
5: Takového, no.
6: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: A zní to hodně vznešeně? Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak.

0: Zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobří. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni. Ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. a ukončil.

0: Vrota začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto 2 lidi. On, bohužel Alexandr Kolovrat, umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona. Letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Yeah. Máte pravdu, děkuji, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužije dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavil zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově, a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Odbornice v Litovli testují další technologii na snížení zápachu ze sušárny kalů. Policisté vyšetřují nehodu dvou autobusů na Znojemsku. Zranilo se 40 lidí. Zítra má být polojasno až oblačno, dorazí přehánky i bouřky. Naměříme až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun už od 80 let. Nyní je to od 85.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Solární sušárna čistírenských kalů v Litovli má nové zařízení, které má snížit zápach z provozu, uvedla to radnice. Závod za 120 milionů korun město otevřelo loni na jaře. Čistírenský kal se tu pomocí slunečního záření mění na sušinu vhodnou pro energetické využití. Proces ale doprovází nepříjemný zápach. Pomoci má další nové opatření, které radnice obyvatelům představí na veřejné schůzce. Uskuteční se příští týden ve středu. Oba řidiči autobusu, které se dnes srazily u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hruzová. Při nehodě se zranilo 40 cestujících. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hruzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který výjížděl z vedlejší.
5: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmost se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rošnově pod Radhoštěm se dnes sešli pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firm z Česka i Slovenska. Připravené jsou také ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea. Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté zakončili soustředění v Rakousku výhrou. V pátek zdolali v závěrečném dolu letní přípravy Al-Sadd 2-1. Příští týden Sigma vstoupí do nového ročníku Šance ligy. V neděli od 17.30 se představí na hřišti v Jablonci.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky i bouřky ojídněle silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Kavkova se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na nákupy do Horního Lánu, ale i kamkoliv jinam na cestě zdravíme a opatrně, dneska jsme si prázdniny a víkend a pojďme se ho udělat ještě hezčí naopak za chvíli na lince 221 555 444. Ta linka vede v tuto chvíli, krátce po 14. hodině, také v sobotu 18. července do soutěže kvízu Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc za nějakou pěknou upomínku a za 3 správné odpovědi. A jsou pěkné, jsou sobotní, jsou vypečené, ale zdaleka ne tak jako v tom rožnovském skanzenu, jak jsme zvali na ty pekařské krásné slavnosti. Tak za chvíli buďte u nás na lince, na příjmu, u nás v Českém rozhlase Olomouc v sobotních Hřebících.

0: Zábava, pokud už jste se dávno nezapojili, třeba jenom o prázdninách, třeba s celou rodinou, třeba s celým týmem, třeba máte doma někoho na prázdninách, tak se zapojte do dnešního vydání Hřebíku. 14 hodin, skoro 13 minut, 18.7. Jak se zapojit a že by mohla být dneska šance?
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Tak tedy va, kdo už se dávno nezapojil do hřebíku, tak pojďte o prázdninách zkusit štěstí a poučit se. Na lince 221 555 444 jste očekáváni, jste zváni. Teď už do vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, všichni srdečně zdravím i vás Bořečku do Českého rozhlasu Olomouc. Tady je Eliška ze Zábřežska.
0: To byla rychlovka, co vyzvánilo to a už jste propojena. Tak vás vítáme a nabízíme tedy Děkuji. Plnou paletu těch otázek, ať vám vyjdou 1 až 10.
4: Děkuju moc, já zkusím od jedničky.
0: Dobře, ptáme se hned v prvé otázce, respektive porotci a zadavatelé. Která zvířata nejčastěji přenášejí malárii? Za A žáby, za B komáři, za C pavouci.
4: Za B komáři
0: se ženili a přenášeli. Přenášeli malárii je způsobena parazitickými prvoky a jejich přenašečem na člověka je komár rodu Anopheles. Říkali i v biologii, v přírodovědě. První bod, skvěle.
4: Dobře, děkuji, tak dvojku.
0: Za kterou značku, nebo jak říkají fajnšmekři, za kterou stáj letos jezdí šampion Formule 1 Lewis Hamilton. Možná to tak člověk zaslechne ze zpráv, anebo přímo z těch přenosů velkých cen F1, za kterou značku tedy jezdí Lewis Hamilton, za A za Lotus, za B za Ferrari, anebo za C za Toyotu.
4: Teda, to vůbec netuším, já zkusím
0: Bčko, zase nevím. Zase to vyšlo, ano.
4: Vyšlo.
0: Jezdí za ně teprve vlastně od loňska, jak ještě poznamenávají zadavatelé, takže je to opravdu dobrý tip a skvělý tip. Tak, a co ještě?
4: Super, tak mu přeju hodně štěstí a dám si trojku.
0: Luizi, jezdí za Ferrari, anebo klidně změň, kdo dá víc. No a trojka, říkáte? Tak já říkám zadání, který pak stát má hlavní město jménem Valeta. Jednoduché V, dvě T, Valeta. Za A Kypr, za B Malta, za C Lucembursko.
4: Já netuším, ale já dám tu Maltu.
0: Zase to Bčko, zase správně, skvěle. Dneska to tady třikrát po sobě hned v úvodu vyšlo a vyšlo to hlavně i teď ve finále. Nejenom nominantka, kvalifikantka ve stáji Českého rozhlasu Olomouc, paní Eliška, budiš obdarována a zase tentokrát celá škála těch výher, zatím ještě plný počet pro tu sobotu, bude samozřejmě nabídnout právě teď na vedlejší lince a linka 221 555 444 míří k nám teď přímo do vysílání. A zase to možná byla rychlovka. Vyzvánilo a už jste u nás a už jste propojeni. Dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím, tady Zdeňka od Prostějova.
0: Sympatické paní posluchačky, tak hodně štěstí i vám. Neříkám, že to vždycky bude dneska Bčko, dívám se, nebude, ale dál už nebudu ani naznačovat. Naznačím, že 4 až 10 co otázky pro vás k mání.
5: Tak já vás poprosím 6.
0: Ta je z rozhlasového vysílání a především asi její příznivci zámeckého léta budou potěšeni zadáním, anebo ti, kdo slyšeli i před 14. hodinou. Mimochodem moc pěkné povídání zámecké paní Hanky především. Zámecké léto vysíláme od 13. do 14. v sobotu, takže odkud to bylo tentokrát před chvílí? Za A byl to zámek Náměšť na Hané, nebo za B byl to zámek Týnec u Klatov v západních Čechách, anebo za C zámek Boskovice?
5: Byl to ten zámek Týnec a bylo to moc hezké.
0: A bylo to Bčko zase, teda. Ale nejeli jsme po pořadě, to nebyla 4 Bčko, to byla až 6, je to správně. Ty západní Čechy a zámecká paní Hanka krásně vypravuje, člověk by se tam za nimi rozjel. Ale podívejte se i na web olomouc.rozhlas.cz, hledejte zámecké léto, skvěle, první bod.
5: Děkuji. Prosila bych sedmičku.
0: Sedmička zase míří někam jinam, i když v obrazárně zámku v Kroměříži se nachází jedno z nejcennějších uměleckých děl na území Česka. Obraz Apollo a Marsyas. Jehož autorem, malířem je za A. Michelangelo, za B. Albrecht Dürer, anebo za C. malíř Tizian.
5: No, tak to nevím. Já zkusím za A.
0: Za A.
2: Jauajs.
0: A ono za C. je to Tizian. A není to Michelangelo. Je to Tizian. Je to Tizcečko. Ale to samozřejmě nebylo žádné vodítko ani návodné. To byla prostě správná otázka a tak to zdělo to zadání sedmičky. A dál telefon, který zní 221 555 444, nabízíme dalším nominantům a kvalifikantům. A už to vypadá, že zájemců zase spousta. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, už jste u nás, tak dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den, krásný den. Takže měli bychom tady třeba ještě otázku čtvrtou, pátou a potom 8 až 10. Ještě jedna památka, prosím. Byla jste asi někdy na Karlově mostě?
6: Byla, ale to dávno.
0: Unikátní Karlov most patří mezi největší turistická lákadla historického centra Prahy a vlastně celé Prahy a celé Evropy. Kolik soch a sousoší tvoří jeho výzdobu? Výzdobu Karlova mostu tvoří za A 30 soch a sousoší, nebo za B 38, a nebo za C 45. Ta třicítka pouze. Ano, stačí to krásně vzdobí, aby nebylo přeplácáno. Ono i tak je tam turistů až a pak ještě prodejců, no tak malířů. Karlův most zdobí celkem 30 barokních soch a sousoší. První bod, čtyřka, vyřízená. Naše nejvyšší přehradní hráz měří 100 metrů a je to hráz nádrže za A Orlík, nebo za B nádrže Dalešice, a nebo za C nádrže Slapy.
6: Nejvyšší.
0: Orlík, říkáte Ačko?
6: Ano.
0: A tady nás trošku zklameme, ale jenom lehce, lehonce. Až pojedete třeba do Čech, na Karlův most a tak dále, stavte se třeba možná nějakou zajišťku v Dalešicích. Představte si, nejvyšší ta hráz přehradní měřící 100 metrů je hrází nádrže za B. Představte si Dalešice. Tak zase pro příště do televize, do AZ Quiz, do hřebíku, kamkoliv jinam. A nebo zase třeba na úplně jinou notu a jiné téma u nás po telefonních linkách. Buďte pozdraveni, další z vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pane Bosku, tady Zdeněk Budišov na Budišovku. Pěkně vás zdravím a přeji vám hezké odpoledne.
0: No, sympatičtí kvalifikanti, nominanti. A pro vás třeba, pane Zdenku, no třeba už první půlka vypotřebována až po sedmičku, takže možná závěrečná trojice 8, 9, 10, odkud to vzít?
7: Tak můžu vzít osmičku.
0: Jak pak se jmenuje nejstarší kamenný hrad na území dnešní České republiky? Za A hrad Přimda, za B hrad Bezděz, anebo za C hrad Loket?
7: Tak můžu to Ačko?
0: No tak zkusím. Jak říkají kolegové, označíme. Ano, ono to vyšlo, Přimda. Takhle krásně.
7: Takže jestli by mohla být devítka?
0: Druhá nejvyšší hora České republiky je po Sněžce za A Lysá hora, za B Luční hora, anebo za C Pradět.
7: Céčko
0: to
2: není,
0: protože Luční hora Krkonoše 1555 metrů nad mořem, tak přeskočila ten Pradět. A my jsme si byli tak jistí všichni, nejenom pan Zdeněk, ale nevyšlo to těsně před finále. Luční hora Krkonoše a 1555 metrů, tedy Bčko, tentokrát i v závěru. No a ta otázka poslední, kterou si necháme všem na někdy příště, až se nám šikne a bude hodit, třeba až se bude mluvit o jednom cizím slovu a jeho významu, tak to možná bude Ačko, Bčko, možná Cčko, no ale jaká to je otázka, panečku, to si opravdu necháme až na někdy.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdná ulice, kapela Šalom, ale taky Oceán a Petr Muk v obou kapelách ve 14.29 v hudebním prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc. A Olomouc zcela pod příkrovem deky a jakéhosi konce světa, apokalypsy a zase šupe, zase prší, crbolí. Tak opatrně jste venku, nebo se tam chystáte, my to možná pošleme. A teď možná ohlédnutí za snížkem, klouzandou, sáňkami a za mašingem, jízda se psím spřežením, známá jako mushing, je sportovní zážitkovou disciplínou, při které smečka psů pejsku táhne saně nebo kárku ovládanou člověkem mašerem. To je všeobecně známo. Méně už to, o jak náročnou disciplínu se jedná, která plemena psů se k ní hodí a co všechno je potřeba si pořídit, aby se dalo provozovat to mašerství. Dozvíme se to v repríze, prázdninové repríze pořadu přímo z místa zítra po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A to o tom mašera, jezdce pejskaře Dana Navrátila, se kterým na projížďku, tedy když byl sníh, vyrazila Dita Vojnarová.
1: Tohle jsou typické saně nákladní, do kterých si může sednout klient a nebo děti v tom vozím, nebo na této ploše se vozí náklad, když jedete na nějaký delší závod nebo na výpravu, vezete vařič, oblečení, postroje, vybavení, jídlo. Mašer potom stojí teda vzadu za takzvanou věží, stojí na lyžinách a ovládá saně nakláněním na lyžinu doprava doleva. Úplně stejně, jako by na lyžích, aby se vlastně dokázalo zahranit a zatočit. Mám tady potom nějaký brzdy. Tady
2: to jsem se dívala, co to je.
1: Tohle je brzdná dečka, která slouží ke zpomalení při rychlém sjezdu. Je proplynulejší brzdění a je šetrnější ke psům, protože když zašlápnu tuhle rámovku, tak to úplně není ideální a cukne to s těma psama hodně. Jak dozad, jo, ale i to se musí někdy použít, když je potřeba přibrzdit nebo zastavit. Ty saně mají plastový lyže, požaduje se u těch saní samozřejmě, aby měli skluz, aby jeli a ne spíš brzdili. Brzdíme potom my. Mašer učuje tu rychlost. Já určuju všechno, já učuju, kdy se pojede, jak dlouho se pojede, jak rychle se pojede. Klid!
2: Tak, stoupnu oběma nohama každou na jednu lyžinu. Asi povolená kolena, ať nejsem napjatá.
1: I na startu je lepší si přidřepnout, protože oni vystartují tou 40.
2: Jaký povel dáte na startu?
1: Zahvízdám.
2: Dan Navrátil se trochu zadýchává, protože psům pomáhá.
1: Ano, stoupáme. Hop. Ja.
2: Vycházíte z toho terénu, kdy jim začnete pomáhat, jo, nebo z toho, jak se chovají psi?
1: Většinou z terénu, mám to tu načtený, jezdím tady hodně dokola, tak to vím, jak to tady vypadá.
2: A psi to mají načteno pravděpodobně taky, protože před chvílí byla odbočka a oni nezaváhali.
1: Vzal jsem povel na odbočení a ano, na iglu vepředu je spolehnutí, ona odbočí, tak jak chci. Jinak by tam neměla co dělat samozřejmě, že jo?
2: Ano, na to řídí.
1: Je to ten lídr, na kterého se musíte spolehnout, protože vidíte sama, jak ho máme daleko před sebou. Je to pes, který poslouchá povely. Hop, hop, hop!
2: Aby to bylo autentické, tak já do toho mikrofonu prostě zadýchám. Jela jsem z kopce a já jsem se opravdu vezla a poslouchala povely Dana Navrátila, prosím vás, proč jsem tak zadýchaná?
1: No, není to jednoduché, každý si myslí, že si jenom sedne a jede. Není to jen tak, je to sport?
2: Čekají jazyky venku.
1: Jo. Je hodně teplo, přehřívají se, jo. Chlentali sníh, ale potřebují dostat napít.
2: A odměna v podobě piškotu.
1: Ne, vím, že do toho strčí aspoň čumák, když jsou tam ty piškoty.
0: Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc ze sněhových časů, teď za dešťových časů a lehkého snížení teplot. Zítra v repríze o prázdninách v neděli po 9. u nás v prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc. A teď pejsek Benjamin, nebo možná spíš jeden zlepšovatel z textu Hany Zagorové. Benjamin a taky Come on Irene už za chvíli v odpoledním hudebním prázdninovém programu.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Konec je tane, apokalypsa se nekoná, dokud se zpívá, tak jenom hřmí, ale pěkně, pěkně, pořádně se setmělo a za hrbou celo zahřmělo. Krásně, paráda. Dokud se zpívá, jedna těšínská od Jarka Nohavici, anebo za chvilinku ještě jedna slovenská, no za chvilinku o 10 minut, Peter, o 10 minut, protože se přiblížila 3:15 sobota a také o prázdninách. Míříme za folklorním seriálkem Českého rozhlasu Olomouc, to, co dřív nosili hanáci, ne hanačky a hanáci, tentokrát opravdu hanáci. V našem národopisném seriálu si přes leto popisujeme jednotlivé součásti hanáckého lidového oděvu. Dnes se dozvíme konkrétně, jak vypadal opravdu správně ustrojený muž, chlap, hanák.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Vesta a kabátek byly neodmyslitelnou součástí mužského lidového oděvu na Hané. Jejich význam přiblíží etnolog a ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Aby byl muž oblečený, nestačilo mu obléct si čistou košili a kožené kalhoty a střevíce, musel mít ještě minimálně vestu. A to pouze v případě, že byl svobodný. Když byl ženatý, nesměl mu chybět ani kabátek. Pak byl člověk oblečený, ovšem pokud byl bohatý sedlák, tak na kabátek si ještě oblékal kabát. Prostě tady toto vrstvení těch jednotlivých oděvních součástí patřilo v městské módě k dobrému tónu a určitým způsobem se nám v průběhu 19. století propsalo i na venkov, takže bohatý hanácký sedlák, když byl plně ustrojený, tak měl na sobě hned několik oděvních součástí. Současně je třeba říct, že všechny tyhle oděvní součásti, ať už vesta, kabátek, kabát, patřily k výrobkům městských krejčí a ti v té době šili podle francouzské módy. To znamená, že ty oděvní součásti vycházely ze střihů městských, které se v té době v západní Evropě nosily. My to poznáme velice jednoduše a to podle toho, že jak vesta, tak kabátek, tak kabát mají na zádech takzvané princesové švy. Jsou to takové prohlé švy, které nám pěkně ty záda formují a napomáhají k tomu, aby ten oděv skutečně seděl na těch zádech. Ovšem, vesta, jak se na Hané říká prucl nebo pruclík, má mnohem starší historii. Už ten její název napovídá, že pochází z němčiny, je to totiž zkomolený výraz Brustpfelz nebo Brustplech a to znamená vlastně oděv, který se od té vesty docela výrazně lišil. Byl totiž pravděpodobně kožešinový, neměl sice rukávy, ale nebyl na prsou rozstřižený. Byla to taková celistvá vestička, která buď to vůbec neměla zapínání, nebo bylo zapínání na boku a vlastně oblékala se na tělo jako taková hřejivá vrstva, kterou člověk mohl nosit na podzim nebo také v zimě a tento Brustpfelz, prsní kožich, nebo Brustplech, prsní plíšek, plech, se nám propsal do toho názvu, který se později užíval pro tady tyto soukené vesty. Ty se na Hané objevují teprve v druhé půlce 18. století a vidíme je na celé řadě ikonografií. Ta vesta vypadala vlastně velice podobně, tak jak ji známe dneska. Byla jednořadová, sahala mírně pod pas a vepředu byla uzavřená celou řadou knoflíčků. My dneska hanáky většinou vidíme ve vestách rozepnutých, ale v minulosti v městské bondě bylo zvykem vestu zapínat od spodu až nahoru a skutečně na těch nejstarších ikonografiích mají hanáci vždycky ty vesty sepnuté. Ono, co si budeme povídat, pod tou vestou nebylo toho moc k vidění, kromě košile, která když byla čistě vypraná, byla čistá, když byla nošená, už tak čistá by nemusela, ale hlavně na prsou nebyla nějak vyšívaná. Takže toho tam moc na ukázání nebylo. Teprve, když se začala nějakým způsobem na prsou zdobit, tak se vesta začala rozepínat, aby vesta byla vidět. Oproti tomu 18. století, ovšem v 19. století na vestách přibylo výšivky. Jednak ta výšivka se soustředila na přednice, to znamená podél knoflíkových dírek, podél knoflíků vznikly vlastně zvýrazněné ty knoflíkové dírky, na ně navázaly pásy květinové výzdoby a ta šla potom podél spodního okraje a plně se rozvinula na zádech, především kolem rozparků, kterými byly právě zakončené ty princesové a středový šef a které zůstaly nesešité, tak aby vesta vlastně usnadňovala pohyb poté, co je zapnutá. A protože, když si to uvědomíte, tak člověka zezadu můžete pozorovat mnohem delším dobu než zepředu, kdy ho prostě minete a jdete dál, tak i ta zadní část je mnohem bohatěji vyšitá a mnohem precizněji a detailněji než ta její přední část. Vesty jinak nahané se celkově držely v takových tmavých tónech, ať už to byla typicky zelená, temně zelená, petrolejová, někdy také černá. Prostě tady tyto odstíny kolem plus minus zelené, zeleno-modré byly nahané velice oblíbené a vlastně tak to vydrželo až do současnosti. Vesta jako nová samozřejmě patřila ke svátečnímu oděvu, v kterém člověk chodil do kostela, chodil v něm do města, chodil v něm prostě na svatbu. Poté, co se obnosila, odřela, ten vlas z toho sukna zmizel, stejně tak dobře se mohla nosit i jako pracovní v chladnějších částech roku, na podzim, v zimě, před jaří a tak dále.

0: Je zajímavé, že kabátek zcela kopíruje střih vesty. Proto se také někdy mluví o tom, že to je leibl bez rukávu a leibl z rukávy. Leibl mit Arml, ohne Arml v němčině. Takže když bychom se základně bavili o kabátku, tak jak se v té druhé půlce 18. století na Hanou dostal, vlastně popíšeme úplně to samé a k tomu přidáme ještě rukávy. Ty rukávy opět vycházely z té francouzské oděvní tradice, tudíž nebyly rovné, ale byly v té loketní jamce prolomené, aby vlastně co nejvíc kopírovali ten přirozený tvar ruky, jaký člověk má, když vlastně něco dělá. Současně oproti dnešnímu saku měli daleko víc na tělo střižený průramek, což pomáhalo tomu, aby člověk mohl rukama v rukávech dobře pohybovat, aniž by se mu celý ten oděv nezvedal. Zpočátku v 18. století byly vlastně kabátky jednořadové, což vlastně odpovídá dobové módě, a teprve v prvních desetiletích 19. století se na Hanou dostaly i dvouřadové kabátky. Zpočátku měly ty přednice rovné, pouze přeložené, ale někdy ve 20. letech 19. století se ze severu Hané začal šířit takzvaný špenzr, což je krátký kabátek, který sahá většinou jenom do pasu, a oproti těm starším s tou rovnou přednicí, tak má tu přednici ze šikmenou, a když ten špenzr je otevřený, tak se ty přednice tak samovolně ze šikma otevírají. A co je pro něho dále typické, je to, že má přeložené ty konce těch dvouřadových přednic a ještě často i barevně zvýrazněné, a některé ty špenzry mají dokonce i plochý límec. Ale to nemusí být vždycky pravidlem, ta barevnost je podobná jako u vest, temně zelená, černá, petrolejově modrá, záleží na jednotlivých hanáckých regionech. Co je zajímavé, tak jak na vestě, tak na kabátku se v průběhu 19. století velice rozšířila výšivka. Nebylo to často dané touhou hanáckých mužů po kráse nebo estetice, ale je to nesené touhou krejčích lépe zhodnotit svoji práci. Už od středověku totiž platilo, že cena za práci krejčovskou se neodvíjí od krásy nebo kvality zpracování oděvní součástí, ale od času, který krejčí na ní stráví. A ta cena za tu práci byla v zásadě docela konstantní, pevně daná a v čase se moc neměnila. Na rozdíl od cen materiálu, který si ale každý ten zákazník vždycky přinesl sám. Takže krejčí, aby zhodnotil ten svůj čas, kterého měl hodně, tak začal vlastně ty jednotlivé oděvní součásti vyšívat, strávil na ní víc času a tudíž dostal více peněz. Rudolf Bečák dokonce uvádí, že jedna hospodyň, která chtěla ušetřit a pro syna nechávala ušít vestu, tak tomu krejčům vysvětlovala, že to bude vesta jenom tak navšedno, nevyšívaná, obyčejná. Krejčí to všechno odkýval, když si zákaznice přišla pro vestu, ta byla vyšitá ze předu, ze zadu, jak každá jiná, částka byla stejná, a ona když řekla, ale já jsem to vyšívané nechtěla, tak jí krejč odpověděl, to by mohl říct každý, a potom se řekne, co to je za krejčího, ani vyšívat neumí. Takže krejčí byli příčinou toho, proč máme hanácké vesty a kabátky tak krásně vyšívané.
1: Říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Řidiče za parkování v centru Olomouce zaplatí i večer a o víkendech. Na hlavních silničních tazích směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. Fotbalista Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s přeháníkami i bouřkami. Teploty do 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiči budou od února příštího roku za parkování v centru Olomouce platit i o víkendech a večer. Počítají s tím změny parkovacího systému, které tento týden schválili radní. Náměstek primátorky Tomáš Pípek za pro Olomouc řekl, že úpravy mají zlepšit fungování rezidentního parkování a připravit podmínky na plánované rozšíření systému o zónu C. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
4: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
5: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
4: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
6: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
4: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Rožnově pod Radhoštěm dokončili proměnu prostoru před vlakovým nádražím za 25 milionů korun. Přibylo tam nové parkoviště, altán k odpočinku i rozsáhlá výsadba zeleně. Úpravy navázaly na loňskou demolici 4 nevyužívaných budov, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
7: Radnice nechala v prostoru vysadit více než 800 stromů a keřů, doplněných o trvalkové záhony. Nové stromy a keře, propustné povrchy i hospodaření se srážkovou vodou pomáhají ochlazovat veřejný prostor a zlepšují mikroklima úrušné křižovatky. Součástí přednádraží je také fotopoint.
3: Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Těch hoří stovky, především v provincii Ontario. Zabíjí a ničí majetek, ale dým zamořuje vzduch i daleko na jihu. Nebezpečné ovzduší zažívají desítky milionů Američanů a hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale.
8: Sport.
3: Fotbalisté Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Utkání se hraje od 23 hodin českého času. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
9: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
8: Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháníky i bouřky, ojídněla silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u hranic směr Ostrava stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Bylo 15 hodin, máme necelých 5 minut po třetí odpoledne a možná, že u vás pořádně zahrboucelo, zapršelo, porivy, černá obloha, konec světa a už je zase krásně. Tedy konkrétně nad centrem Olomouce to takto proběhlo třeba v poslední půl hodině. No a co proběhne dál u nás ve vysílání víkendového programu Českého rozhlasu Olomouc? Nabídneme třeba ještě věrným posluchačům tanečky a třeba těm, kdo jsou z Hanušovic a okolí ze Šumperska, taneční večer bez hranic, kde se navíc propojí třeba ti, kdo jsou zdravotně postižení s těmi, kdo tancují takzvaně běžně. V sobotu 25.7. v 19 hodin nabídneme ještě vstupenky i malý dáreček, pozornost od pořadatelů a taky ještě další dárky pro vás budeme mít. No a teď si říkám, jestli zvolit otázku A nebo B. Schválně, jestli pak víme aspoň jednu z odpovědí, kde přesně a která je Herkulova kašna v Olomouci. Která z těch kašen to je? Dozvíme se, rozklíčujeme to, před 16. negooglujeme, ale tipneme si. No a možná někdo ví lépe, možná někdo méně. Kde pak hledat Menžilesie, tedy Mezilesí, no někde pod Králickým sněžníkem, za hranicemi do Polska. A tam se vydáme hned v první reportáži, dvojpříspěvku v prázdninovém vysílání.

0: do zlíbe, 15 dní, 12 minut, prázdninové lásky, no, nechť vydrží, nebo nejsou aspoň jednostranné a nešťastné, ať aspoň napíše, nebo odepíše. Pojďme v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc naskok do Polska, možná i láska se tam potká, spousta památek ovšem, ale především krásná krajina. Vůkol, to je Mezilesí, městečko položené v nejjižnější části Klacka, ve stínu Králického sněžníku i Orlických hor, právě směr Klacko a Mienželeš je. Vás zveme v dalším aktuálním vydání národovesného a prázdninového seriálu Naskok do Polska. A průvodci Dita Vojnarová, Mirek Kobza si berou slovo.
1: Už jsme si zvykli na to, že léta vypadají trošku jinak, teploty stoupají, takže v tuto chvíli, co se týče naší návštěvy v Mezilesí, tak musím poděkovat, že si mě vzal do podloubí, kde je velmi příjemný chládek. Kde teď jsme?
2: Jsme na zámku a nacházíme se skutečně mezi dvěma pohraničními lesy, a to pohraničním lesem Orlických hor a Králického sněžníku. Právě tudy odpradávna procházela stará obchodní cesta vedoucí z Vídně směrem do Vratislavy a vlastně toto bylo první místo na území Klacka. Možná právě proto už v roce 1035 nechal kníže Břetislav I. tady vybudovat hradiště a to opevněné hradiště vlastně obklopila vesnice, která zhruba kolem roku 1278 získává městská práva. Je to nejenom obchodní zastávka, je to také obranné centrum a to všechno se vlastně projevuje i v dějinách této krajiny. Ty jsi to správně popisovala, když jsem ti poslal nějaké podklady, že například to vypálili husiti, pak jim to zbourali Švédové.
1: Já jsem si říkala, jak to měli těžké, jo? A říkám si, ano, už sedím pod tím kamenem, tak už to zůstane.
2: Je pravda, že i v dalších letech tenhle kraj prožíval docela kruté rány. Tahle oblast vždycky patřila k Českému království. Celé to Klacko, všude tady najdeme svatého Jana Nepomuckého, který je takovým symbolem klacké země. To vlastně trvalo až do roku 1742, kdy po prohrané válce byla oblast Klacka přičleněna k Prusku a později k Německu. Když se podíváme na Mezileše dneska, tak je to takové starosvětské městečko. Spousta lidí sem jezdí ze Štítecka, z Kralická nakupovat, jo, protože jsou tady ty obchody. Je to také místo, které si zachovalo spoustu historických památek. A já musím říct, že i to náměstí, které má takový vejčitý tvar, připomíná, že je opravdu založené velmi dávno. A že vlastně to byla asi prapůvodně nějaká ta trhová ves, kde se vlastně pořádali ty obchodní setkání. Nejčastějším řemeslem, které se tady provozovalo,
1: tkalcovství.
2: Bylo tkalcovství.
1: Přesně. Dostala bych jedničku.
2: Navíc máme tady krásnou stopu, protože se tady dochovaly dva z původně sedmi tkalcovských domů. Dříve se jim říkalo Sedm bratrů a mají takové kryté podloubí. Právě tam se prodávalo to tkalcovské zboží.
1: Sedíme na zámku. Hned na první pohled je patrné, že jedna jeho část už je opravená, ta druhá se doufám dočká, protože je to nádherný objekt. A navazuje na něj další místní mimořádná památka a tou je kostel Božího těla.
2: Je to tak. Zámek je nástupcem toho někdejšího hradu, prošel mnoha přestavbami. V letech 1580-1590 dostal takovou renesanční podobu. To je právě tady ta, kde se teď nacházíme. Je to ta neopravená část zámku. Ten zámek vlastně, co byl potom přestavěn do barokní podoby, ta jedna část tak byl propojen i s tím kostelem, o kterém jsi mluvila. A když bychom pokračovali tady tím podloubím, tak přesně tamhle ty dveře vchází do té chodby a vstoupíme do oratoře. Zámek má zajímavou pověst o černé paní, která tady prý prochází. Možná se schovává tady za těmi dveřmi.
1: Dřevěné dveře, které drží jenom na starou petlici, je vidět, že jsou letité.
2: Ale mě na tom překvapila jedna věc, která se dochovala z druhé světové války. Je tam napsáno Schutzraum, což je vlastně letecký kryt. A dokonce tam je označeno, že se tam vlezlo 180 osob. Jak bylo řečeno, tak vlastně na tento zámek navazuje další památka kostel Božího těla. Původně to byl dřevěný kostel, který byl stvořen někdy v počátcích města. Do dnešní podoby ten kostel byl potom přestavěn v roce 1776 po požáru, který zničil skoro celé město. Je tady ještě jeden kostel, to je hřbitovní kostel svaté Barbory, který kousek dál od centra. Je zajímavé, že původně vlastně sloužil katolíkům, když tenhle kostel byl protestantský. Najdeme tady spoustu drobných památek, hlavně na placu Volnoši. Je tady vidět barokní mariánský sloup z roku 1698 k ochraně před povodněmi a požáry.
1: Mezilesí, pokud se nepletu, má zhruba kolem 3000 obyvatel, takže je to malé městečko, ale k vidění je tady toho opravdu hodně. Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
0: Však ještě uvidíme městečko Mezilesí. Jsme vám představili, co se se historie a památek týká, ale je to i místo zajímavé z hlediska sportu, vycházek, výletů a samozřejmě zajímavého okolí. Tak se tam vydáme a ještě tedy uvidíme, neboli You'll See, teď v angličtině, v písni od zpěvačky Madony. 15 hodin 17 minut, do Polska naskok, ještě za chvilinku.

0: Ano, slibovali jsme, uvidíme, jak to jenom reportážně rozhlasově popsat půjde. You'll see, uvidíme. A teď uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Mienžileše, nebo též česky Mezilesí, je cílem našeho dnešního výletu na skok do Polska. A Dita Vojnarová, Mirek Kobza vás pozvou i na trošku aktivnější dovolenou, na ten aktivnější skok, třeba na hory, jak se na městečko mezi dvěma pohořími sluší a patří.
1: Jsou na dohled místním, říkají Bystřické hory, a v nich spousta turistických tras a také cyklotras. Je to masiv, který určitě láká i během horkých letních dnů, takže já bych šla třeba tam.
2: To jsou velmi málo známé hory, taky velmi divoké hory. My máme s manželkou krásný zážitek, když jsme tady jednou byli a říkali jsme si, že teda jenom nenakupujeme, takže si přejedeme ty Bystřické góry. Vydali jsme se směrem k Bartošovicím v Orlických horách a když jsme vyjeli na kopec, tak jsme si potřebovali odskočit, načež zastavili tam nějací lesníci a říkali, jestli panstvo nevidělo vlka. A my jsme říkali, on tady je. On říkal, jo, teď jsme ho viděli. Ale jinak jako Bystřické góry jsou krásné. Už třeba pohled tady na město je tam odsud krásný. Pro cyklisty jenom nenechte se mást, jako opravdu je to pořádný stoupak. Když se vydáte nahoru, tak zase můžete navštívit třeba rozhlednu na Černci, Solnou jeskyni a další místa. A hlavně tam se dochovaly takové ty původní klacké vesničky. Já musím říct, že na té naší straně tam už je takové civilizované. Tady ještě fakt najdete to původní, jak to tady vypadalo. Jsem tam nějaký zřícený statek. Takže i proto já ty Bystřické góry mám hrozně rád.
1: Na Jagodné, což je nejvyšší vrchol, rostou jahody, zjišťoval jsi?
2: Jeda, tak to nevím, to nebudu kecat, to opravdu nevím.
1: Dobře, budeme se držet těch kol, protože ten výstup je náročný a já jsem jako další tip k vaší dovolené našla single track Mezilesí, který tady je. On je prý poměrně krátký, ale výživný, to cituji nějakou recenzi, ale stojí prý za to.
2: Je to tak, jako nemusíte jít ani na kole, když pojedete autem, tak jak když se vydáte tady k nádraží, což je mimochodem první stanice na polském území, jezdí tady vlaky z Prahy do Gdaňska, tak musím říct, že občas jsem řadil i dvojku a ten single track vede kousek okolo, takže si dovedete představit, jaký asi je. Ale vedou tady i jiné cyklotrasy, poměrně pohodovější. Na druhou stranu, toto je jedna z mála hornatých částí Polska a opravdu hodně hornatých. Pod Klepím se dá třeba přejet na českou stranu, na Dolní Moravu a tak dál, takže to jsou takové trasy, kudy to jde. Já ještě bych možná zmínil, že na Klepáči nebo Klepem je také rozhledna a je to kopec, který je zajímavý tím svým jménem, protože se říká, že když tam budete hodně dlouho, tak jak se tam sesouvají ta suťová pole, takže opravdu ten kopec klepe.
1: Na kole, aby to nebylo tak náročné, se můžete vydat na jinou stranu, můžete navštívit třeba Rozanku, kde je muzeum, anebo obce Šklarně a Mienzygorze.
2: Určitě Mienzygorze je nádherná vesnice, nebo spíš městečko, přímo pod Kralickým Sněžníkem, je to jedno z východisek na Kralický Sněžník. Kdo jste viděli film 7 dní hříchu, tak spousta exteriérů se točila právě tam. Je to taková zachovalá sudecká dřevěná vesnice, kde jsou, je dokonce tam i dřevěný činžák, což jsem teda neviděl jinde. Ale hlavně musím pozvat, protože přímo uprostřed vesnice je hospoda. Přímo v zahrádce té hospody, když slezete pár schodů, tak přijdete k vodopádu řeky Vilčky, která vlastně pramení na úboči Kralického Sněžníku a ten vodopád má téměř 25 metrů a vlastně můžete si to pivo vzít do ruk a dojít tam, takže to je takový krásný zážitek tam.
1: Co pramen řeky Klacká Nisa?
2: Pramen je v docela opuštěné lokalitě. Přiznám se, že jsem kdysi měl takové nutkání, že tam půjdu, ale přece jenom Kralický Sněžník je rezervace, nebo tady na polské straně Sněžnický park krajobrazový, takže jsem tam nechtěl vstupovat. Je pravda, že Klacká Nisa tady spatřuje světlo světa. Už tady v Mezileši je to řeka poměrně velká. A kdo zažil povodně, jak v tom roce 97, tak předloni, tak ví, jak to tady bylo postiženo. Takže i třeba tady najdeme kousíček dál velký polder, který tady je postaven právě na ochranu před velkou vodou.
1: Do Mezilesí, Mienzylesie se rozhodně vyplatí vyjet na několik dnů, protože je tady toho k vidění opravdu hodně. A vemte sebou kola.
2: A vemte sebou plavky, je tady skvělý akvapark, malinký, ale nádherný.
1: Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým osmdesátinám. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: Léta prázdnin, tedy tohle je samozřejmě Terry Jacks a Seasons in the Sun. A už zase máme slunce. A jak pak je na jihu, ptáme se posluchačky Míši. Pěkné dobré odpoledne. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak je v Prostějově?
1: No, to by bylo momentálně krásně.
0: A byla taky průtrž, taky to prolo na konec světa byla. A už je zase přenádherně.
1: Kroupy, bouřka.
0: Jo. A u vás pohodička, rodina, všechno je vyřízeno, všichni jsou nakrmení, v pořádku, jo?
1: Jo.
0: Oni jsou tam totiž děvčata slačny, dámy dvě. Takže Míša a ještě?
1: Vojtišek.
0: Je to Vojtišek, to nejsou dámy. On tak zněl trošku, on ještě tak zní, no tak. Ale je spokojený, je v pořádku. Teď ještě teda pro maminku by to chtělo nějakou výhru, anebo pro tatínka a vůbec pro děti na prázdniny. Uvidíme hlavně, co to bude. Máme jich tady, nebo měli jsme teoreticky až 33, ale některé už vaši předchůdci, výherci, výherkyně, jak si vybrali, že? Tak teďka vybrat nějaké pěkné číslo, teoreticky 1 až 33, aby byl ten pěkný dárek. No, Míšo, jak to vidíte v Prostějově?
1: No, já poprosím 30.
0: Tak ta 30, to je prosím balíček plný naděje. On se jmenuje balíček naděje s velkým N. A možná tušíte, že jde o přírodní produkty od té firmy Naděje, od paní magistry Podhorné. To je, myslím, že brodek u Prostějova, takže to je kousíček, její krásná zahrádka. Pak ještě CDčko, audiokniha Robert Lacey Koruna. No a když třeba vyšlete vyslance posla pro osobní výběr výhry, tak ještě nějaký bonusek k převzetí přidáme za to osobní převzetí. 30, balíček naděje, přírodní produkty, taky CD, četba Robert Lacey. Tak pěkná rodina, taková trojice nebo dvojice cen pro celou rodinku.
1: Ať tak se vám děkuju.
0: Moc vám gratulujeme, ať všechno jede krásně. Papá a vzkvétá, pěkně zdravíme rodinku, Vojtiška a hlavně výherkyni naši milou paní Míšu a všem ostatním. A taky čtenářům webu olomouc.rozhlas.cz doporučujeme příště už třeba 30 úplně nevybírat. 30 dnes použita 18.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
4: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
5: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Doktor Judr Kostrhun se myslí jmenoval Martin Drůžek v tom seriálu z 80. let, no takovém dobovém zkrátka. Ale ta písnička ta zůstává. A myslím, že pan režisér Filip, televizní režisér, je dokonce i autorem písně pro Valdemara Matušku, Když se směla podtitulky objevit. Teď 15.47. Titulky nahlášení říkají: olomoucké kašny nejsou jenom ozdobou centra města. Každá z nich samozřejmě ukrývá vlastní příběh, zajímavosti, kus historie. A my v našem letním prázdninovém seriálu se konkrétně s průvodcem Tomášem Krolem, showmanem, vydáváme dnes. A kam pak to přesně bude? Ke kašně Herkulově.
1: Za druhou fontánou naší kolekce národních kulturních památek jsme se dnes museli zastavit na Horní náměstí, a to přímo před radnicí, před její severní hlavní frontou, před Orlojem. Tam fontána stojí, ale nestojí tam prapůvodně. Její lokace je více západně, tam, kde dnes můžeme obdivovat památku UNESCO Čestný sloup Nejsvětější Trojice. Ten původní projekt souvisel s lokací při vyústění takzvané Litovelské, dnes Riegerovy ulice, do Horního náměstí. Takže tam se to prapůvodně celé realizovalo.
2: Takže ta kašna byla později přesunuta.
1: Ano, je to jedna z kašen cestovatelek a v našem seriálu potom ještě další takové podobné, které změnily svou adresu, potkáme.
2: Pojďme si říci, kdy byla Herkulova kašna vystavěna v cípu Horního náměstí. Původně.
1: Byl to rok 1687, ale potom nastal ten důležitý bod, ten důležitý zlom, kdy dochází ke stěhování. Stěhování už proběhne v 18. století, v roce 1716, kdy Václav Render, ctihodný olomoucký měšťan, městský kameník, privilegovaný císařský architekt, přichází s myšlenkou výstavby největšího, nejkrásnějšího sloupu na světě a žádá městský magistrát, aby jej mohl vystavit právě tam, kde už Herkulova fontána stála. Jemu vyhověno, ale s tím, že fontánu na vlastní náklady rozloží, přesune a nechá za vlastní peníze sestavit na místě novém. To znamená přesně tam, kam i dnes na Horní náměstí chodíme obdivovat my současní.
2: Byl tam opět nějaký autorský tým?
1: Autorský tým se nám zopakoval z fontány číslo 1, když se na to díváme tedy chronologicky, z fontány Neptunovy, to znamená i tady jsou v hlavních rolích kameník Václav Schiller a co by sochař gdaňský rodák Michael Mandík.
2: Pojďme si popsat Herkulovu kašnu, jaká je její podoba.
1: Tady u fontány Herkulovy máme už poměrně zajímavý půdorys, ten se liší od první naší fontány, už známe Neptunovy. Tady se jedná o takzvaný kvadrilob, takový jako čtyřlístek to je, z jehož rohů vyrůstají ještě špice. Sokol v tomto případě je nižší a bez jakékoliv sochařské výzdoby. To samotné potom už podtrhuje a korunuje dramatičnost výjevu celého toho sousoší. My vidíme legendárního bájného římského siláka Herkula, Herakles potom v řecké mytologii, který rukou drží kýt, ten má takhle přes levé rameno, napřahuje se, zároveň levou rukou pod tímto kyjem přijímá ptáka, opeřence, šachovaného orla, respektive orlici, to musíme podtrhnout, poněvadž v tomto případě se jedná o personifikaci města Olomouce. Herkules je tady tím pádem ochránce našeho města a Maníkově stvárnění, tom symbolickém, chrání ptáka před sedmihlavou hydrou, zase mýtickým zvířetem, kterého skutečný Herkules v rámci jednoho ze svých 12 úkolů, které mu byly zadány, měl zabít.
2: Hydru vidíme u jeho nohou.
1: Tam přesně je, tam je sedmihlavá potvora, která ale prapůvodně těch hlav měla méně, měla pouze 4 hlavy, ty 3 už byly useknuté. Což konec konců vychází také z původní Mandíkovy koncepce. Těžko by asi Herkules usekl hlavy kyjem. My víme z historických pramenů, že původně v ruce držel meč, 3 hlavy byly opravdu už odseknuté a z nich tryskala voda. Dneska už to tak není, na ty krky byly později nasazeny hlavy, které výtvarně odpovídají těm původním mandíkovým, ale jsou nepůvodní, to znamená dnes voda tryská z 3 tlam hydry. Bohužel tady už podle památkářů víme, že se nelze vrátit k původnímu stavu, že kdyby měly být tyto hlavy odstraněny, tak by bylo poškozené celé dílo, což si u národní kulturní památky v žádném případě nemůže nikdo dovolit.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obce varují před rostoucími náklady na školy, tíží je financování nepedagogů. V aplikaci Záchranka si uživatelé můžou nově najít také nejbližší lékárnu. Česko má z atletického mistrovství Evropy juniorů v Itálii druhé zlato. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky i bouřky a maximálně 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Města a obce se obávají zvýšených nákladů při financování mateřských a základních škol. Jako zřizovatelé musí nově zajistit peníze pro nepedagogické pracovníky a také na rekonstrukci škol. Stát samosprávám slíbil více peněz, podle nich to ale nestačí. Například Přerov počítá s tím, že ze svého rozpočtu bude doplácet téměř 20 milionů korun. Řada radnic také připouští, že kvůli poklesu dětí a úsporám sloučí některé školy a školky. Takový schválený plán už má Olomouc. Tři dětská hřiště v Olomouci čeká rekonstrukce. Město na to vyčlenilo 3 miliony korun. Obnovou projde hřiště v místní části Hodolany, v ulici Farstrova a také ve Smetanových sadech. Tady přibudou i nové herní prvky, třeba vodní pumpa, říká mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
2: Hlavní herní sestava bude nahrazena novou herní věží s tobogánem. Příjemnou změnou bude umístění pumpy. Dětmi pumpovaná voda se bude tříštit o kameny pod pumpou a vytvářet pro děti oblíbené tůňky a potůčky, které budou moci tvořit a přehazovat kačírkem, který bude po celém hřišti jako dopadová plocha.
0: Mobilní aplikaci Záchranka si uživatelé můžou nově najít také nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou si i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře, pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
3: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
0: Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančec na Brněnsku 40 sislů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sisly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání jich v Česku 7 tisíc. Podle koordinátorky záchranného programu Jitky Matoušové sisel z krajiny téměř vymizel kvůli změnám v zemědělství.
4: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, nějaké takové plošky v krajině, které by ten sisel mohl obývat. Začalo se míň pást, což taky znamená vlastně úbytek vodného prostředí, protože ten sisel potřebuje krátkou trávu.
1: Sport.
0: Česko má z atletického mistrovství Evropy juniorů v Itálii další medaili. Na zlatého kladiváře Josefa Pazderu navázala druhým titulem pro Česko dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rijetě ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháníky i bouřky, ojídněle silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Olomouc stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba, a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
6: Váš džin.
5: Můj džin?
6: Jsem vám k službám, pane.
5: Pane, jo.
6: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
5: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
6: Prosím.
5: Původně pro sebe.
6: Hop.
5: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
6: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
5: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
6: Když si budete přát, pane. Hop.
5: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
7: Hvězdné návraty.
8: Řekněte mi, kdo pak.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji, pánové. K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak
5: vidět,
6: jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možná,
6: ale je to ta trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne.
5: Jak je to?
7: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel. No tak neblázně, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač.
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila, Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. A podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovou 3-metrovou lať, takový Dčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to Dčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl voranisko zmrzlý, zasněžený. A jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal. Víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý. Nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče. Nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil. Já jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš. A chci vidět ten děs 80 letý a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Co? Hele, neblbni, hele, klapka, pěkný, 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já utíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si Nic, pozor, Tečko, bufur, vostro, Pepo, volni. A ježi, Kriste. Já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukám a nastavili těch...
10: Franto,
9: že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpa, vysadu, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, kdežto pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Felix.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
17: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
17: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým drahnem do hladomorny a taky mu zašívala kalhotu.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti.
18: A jo?
0: Český rozhlas Olomouc,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje Malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout.
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím.
4: Já, hele, kůň.
2: To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i 2. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak 2 tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. 2 nevohnoute, 1.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse? Ukaž, Vintra.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty k to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč? Jo.
7: Co proč odešel
8: no, proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: No noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
10: no, noty,
7: znám. Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bohuži, viď?
7: To je rasový, no.
11: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
9: No.
7: Co se
9: jmenuje?

0: To je jasný.
1: To je stará hra.
0: No,
1: stará hra.
0: Ne, jenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej, takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to
2: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
0: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
2: No ne, abych jako je, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
0: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct starý, nemusí za dveře.
2: No já jsem ani nechtěl. No,
0: tak moment, já ti zazvoním. Cililin, Cililin.
3: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
0: Sedni si. Slyšeli jste.
1: No, dobře, ale...
0: Počkej, slyšeli jste.
1: No dobře, no voják, to jde,
0: no. No voják, to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
4: Ne, Láďa je přece Casáro.
0: Das.
4: Das. Tak Das, Dasáro.
0: Aničko.
4: Láďa je Dasáro.
0: Aničko.
5: Já ho obdivuji.
0: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné 18-leté poupě.
4: Úplně pitomá.
0: Ale proč?
4: No, kde pitomá,
0: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
4: Ale
0: nevíte,
4: úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to. No tak, ona normálně teda jako já, jako no, Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
0: No, Dasárovi,
4: to je jedno, no, no, no. Tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
0: ale
4: úplně
0: ne, ani úplně. Ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
4: No to je to samý, ne?
0: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
1: To je ten omyl toho.
0: Ne omyl.
4: Ne, no, to já už tomu rozumím.
0: Je.
4: Ne, jasný, je já vám řeknu. To je výborný
0: tam,
4: kde jste tu hru našli, pane.
2: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
0: Je autor.
4: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Casáro. To on je teda...
0: Casáro.
4: Já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
0: Co fika nemyslíte?
4: No jistě.
0: A jak to z čeho?
4: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
0: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. A co udělá on? No to, co udělá každý normální mužský.
4: Teda to je výborně vymyšlený, no,
0: no. Jasný.
4: Jasný.
0: Chcete ještě další?
4: Ne, ne, ne,
0: vysvětlení?
4: Dobrý.
0: Další dotazy.
1: No já mám z toho trochu strach.
0: A z čeho?
1: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
4: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
5: Tohle to se bude líbit.
2: Myslíš?
5: Uvidíte.
6: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohli si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemá fáru.
6: Heru, gol, fakra. Mě tady nebude. Hodně potřebuje dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím. Vem si. Ten fek sem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
4: Nic.
2: On to sefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožní v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožní si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožní tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku, pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bilej papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Tak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pan, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten vodce, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři,

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vodohospodáři dokončili betonování základu protipovodňové stavby u Prosenic. Při nehodě dvou autobusů na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Česko opět zasáhnou silné bouřky, dorazí zítra. Jinak bude v neděli polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Pracovníci Povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělnici mají například betonáž záchytného profilu. Projekt si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
1: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník.
3: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
4: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
3: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
5: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
3: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami, kdyby měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Začínající ředitele škol nově čeká další příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu představilo ministerstvo školství. Cílem je více zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací, popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
6: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháníky i bouřky ojídněle silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku je částečně uzavřena silnice 46 v obci Doleny. Stavební práce tady potrvají do konce července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: to nejpříjemnější prázdninové letní a snad zase jako malované, krásné prázdninové odpoledne, měnící se za chvilku v podvečer, přejeme třeba na grilovačku, třeba někam do stínku, do chládku, třeba k vodě, panečku, a třeba i s tranzistorem, jak jsme to zažívali za našich prázdninových časů. 5 minut po 5, tedy po 17. hodině o víkendu o prázdninách, a tady dnes v sobotu 18.7. hrajeme pro radost. To znamená, že kdybyste chtěli vybrat písničku, poslat, pozdravit někoho osobně, tedy po telefonu, můžete zkusit linku 221 555 444 anebo přidat vzkaz, ale vybírá ten, kdo volá. Tak ten vzkaz na číslo 723 70 33 51. Včera Martinky, dneska Drahušky a Drahošové a zítra třeba Čeněk.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: 8,5 minuty po 17. 18.7. Pěkně zdravíme, pěkné, krásné, červencové 18. prázdninové odpoledne přejeme. Daně, dobrý den.
2: Dobrý podvečer, tady Dana Zvolšová a chtěla bych poprosit zahrát nějakou pěknou písničku pro radost všem chalupářům do chaloupky do Široké Nivy, Mirovi, Jarouškovi a Milankovi, a co jim daří, hlavně hodně zdravíčka a to uspokojení a užijou si pěknou uplakanou sobotu. Tady zrovna pěkně prší.
1: Aha. Tak ať prší štěstí, závlaha, tak akorát. No a ať se taky pročistí vzduch, snad už na většině míst. Ano, ano, ano. No od pondělí a pak prý možná po většinu toho týdne maxima teploty kolem 20 do 20 možná jenom, ale tak ona opravdu asi lepší než 40. Písnička udělá velkou radost. Doufejme oslavenci Jiříčkovi, kterého moc zdraví druhý kamarád Jirka a taky kamarádky a přátelé a všechno nejlepší přejí skvělému, báječnému chlapovi, kamarádovi. Tak my rádi vyřizujeme. Taky ale rádi vyřídíme další poselství, vzkaz adresovaný nám na 723 70 33 51 a především potom poslaný přes éter Českého rozhlasu Olomouc, pozor, Božence Kunové z Krnova, tak krásným, nádherným narozeninám přejeme hodně štěstí, spokojenost, zdraví, dostovky, vydržet, z celého srdce přeje Mařenka, a to Božence z Krnova, paní Kunové, od nás též všechno nejlepší. Ještě pošleme písničku taky z prázdnin a za krásné prázdniny poděkujeme strejdovi Mirovi, tetě a další tetě a hlavně babičce, která umí udělat nejkrásnější prázdniny. A to taky moc rádi vyřizujeme. Hezký prázdninový podvečer.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Poršačanka, Moravanka, ale 17.15 klidně taky, Vřesovanka, Chasa Veselá a paní posluchačka Eliška z Vřesovic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a všechny posluchače tohoto pořadu. Vybranou písničku posílám svému milému a již jedinému bratrovi, panu Oldřichovi Kaplánkovi, který dnes slaví své 78. narozeniny. Milý Olinku, roky plynou jako voda, ne a ne se zastavit. Ještě tvoje další léta přinesou jen mír a klid. Ať přinesou hodně zdraví, štěstí, pohodu, láska tvých blízkých a boží požehnání, ať tě stále provází a ke spokojenosti ti nic neschází. Ať ještě dlouho zažíváš ten krásný pocit, kdy se sejde celá rodina a je vám spolu dobře. Písnička potěší také tvoji manželku Aninku a všechny mé přátelé, kteří poslouchají tento pořad. Vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: A my pana Oldu pěkně zdravíme a Vřesovanku Chasu Veselou samozřejmě taky. Eliška z Vřesovic a Vřesovanka a Vřesovský kostelíček. Teď už 17.16 a dál už také další pozdravení SMS-ková. A míříme třeba do Šumperka v další zprávě. Tady se hlásí, že máme moc pozdravit babičku a taky strejdu Jarka. Ty moc zdraví od druhé babičky Jiřík. No a pak hrajeme taky nejenom muzikantům z Vřesovanky, ale tentokrát z Bohňovic, z Bohuňovic a hasičům a hasičkám. K dnešnímu svátku rádi pošleme písničku od té Vřesovanky z Prostějovska, ovšem do Bohuňovic. Nejlepší hasičce paní Drahušce Štěpaníkové z Bohuňovic. Hodně štěstí, hodně zdraví přejí tady všichni hasiči z SDH Bohuňovice. Pěkná pozdravení paní Drahušce a hasičce. A další přání to už míří za další paní Drahuškou Dohnálkovou k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší paní Drahušce Dohnálkové, hodně štěstí, pohody, spokojenosti a hlavně ale brzké uzdravení. Přeje Marcela, Martin, Jirka s rodinami, vnoučata i pravnoučata. A ještě prosíme zahrát písničku taky pro potěšení, pobavení, jak to jenom umíte u vás v Českém rozhlase Olomouc, na naši zahradní krásnou dovolenkovou party. Budeme část dovolené trávit opravdu na zahrádce a nic neděláním. Nadřeli jsme se. Zdraví Miloš a

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pán Chladil, takhle Hladil, Milan Chladil s českou písničkou. Tak se jmenuje ta naše písnička česká, tak jak ji známe, tak jak ji říkáme, česká písnička. A to, že u kanonu stál a furt jen ládoval, to je kanonýr Javůrek a skvěle to ovládá a ví přesně pan Toňda, kterého zdravíme. Dobrý podvečer.
1: Šťastný den všem věrným posluchačům i celému Moravskému rozhlasu Olomouc. Nadcházející písničku věnují Janě a Jiřímu z Rostění, Lídě z Doubravic, Janě z Nového Malína a Lídě z Raclavic. Nejsem-li neskromný, měla by ta píseň potěšit též mě při mých těžkých nemocech. A kež by pomohla k navedení aspoň malé veselosti. Toť vše od Tondy Pospíšila z Bedioště. Moravském rozhlasu Olomouc přeji báječnou budoucnost. Zdvořile děkuji, pane moderátore, a snad někdy nashledanou.
0: Moc děkujeme, moc se těšíme. Opatrojte se. A děkujeme také už předem i za přání panu Tondovi z Bedihoště, ta byl on prosím osobně, no ale také velice rádi zdravíme na Brněnsko, jistě bude i revanš, jistě bude oplátka, už to tuším, už to čuju, ale zatím tady v obsahu schránky máme od Brna, ano, a to od Františka, protože je prý moc hezké, když si na vás někdo vzpomene, ale hezčí je to, když Tuláčkovi, Františkovi, Anička z Blodova, Jiřinka ze Sudkova, paní Zdeněčka z Hrochova popřejí brzké uzdravení, přejeme samozřejmě Františkovi, ale také pokud možno panu Tondovi. A František pokračuje, moc si toho vážím, též od paní Evičky z Modřic, ano, ano, tušíme, přijde něco. Paní Lidonky Uchytilové, paní Janičky Jiřího z Roštění, Zdeněčky s milující kočenkou i Věrušky s Adámkem, paní Mařenky z Kroměříže i Julinky z Předova, od Milatky z Přáslavic, Emilky ze Zábřeha, takže všem obětí a přání zdravíčko od Brna, od Františka. A pak ještě další přání, taky krásné a dojemné, jako ta písnička česká. Tentokrát ovšem přání od Marcelky, bratrovi Jirkovi, za péči o maminku. Pozdravení, prosím, vyřiďte oslavenci Drahoškovi, protože je to opravdu skvělý kamarád a báječný taťka, děda. Moc ho zdraví kamarádi i celá široká rodinka. Pozdravy ještě vyřídíme a teď pěkně zase na střídačku i dámám, a to naší kamarádce, kolegynce, a moc na ní vzpomínáme, na Drahušku, která dneska slaví ten krásný svátek. No a tohle už je výběr i ku potěše, k potěšení kanonýr Javůrek.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: a konec. Čtyřminutová květovanka, ta umí nejenom Hradecké okolo Hradce a taky tuhle, jak jsme na začátku slyšeli, taky od Hradce kanonýr Javůrek a dál umíme krásně zase potěšit, pohladit s osičkojmi, ale hlavně s panem Ladíkem. Dobrý, krásný podvečer, zdravíme, vítáme.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím vás ještě jednou všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a tuto písničku bych chtěl poslat panu Kubičkovi a je manželce Dověrován, panu Pepičkovi Jeklovi, brzky uzdravení a i celé rodině. A pak bych to chtěl poslat paní Zdenice Douničová, která je v nemocnici, brzky uzdravení přeju, paní Zdenice s kočičkou, paní Zdenice Dohruchova. A mé srdce a na LDMku malé valí do Kroměříža. Všetkých děkuju za přání. A tato písnička je od moje sestry. Děkuju.
0: Děkujeme pěkně panu Laďovi a všechny zdravíme. A přidáváme taky přání ještě narozeninovým oslavencům, jednak skvělému, báječnému a jako vždy duchem mladému dědovi ke krásným, neuvěřitelným kulatinám. Moc děkujeme za všechno a moc přejeme všechno dobré dědečkovi. Ve čtvrtek měla kulaté narozeniny švagrová Marie Macková z Bouzova. Hodně zdravíčka, mnoho štěstí, hodně božího požehnání, hodně životní pohody přeji kozovští oslavenkyni narozeninové jubilantce švagrové paní Marušce z Bouzova. Pošleme moc rádi písničku ovšem i do práce a především pak do služby jednak řidičům, Mirovi, Fanovi, ale taky skvělým sestřičkám, zdravotníkům, lékařům, hlavně těm moc hodným, obětavým, které moc zdraví bývalá sestřička v důchodu a moc je pozdravujte, ještě moc krát je tam. No a teď už sice s trumpetami, ale krásně. A navíc ještě po koňácku manželé Osičkovi.

Tak to krásně, doufám, snad i příjemně k vám dolehly ty tóny. To byly manželé Osečkovi, tentokrát dechově táhle zařechtali koně a pokračujeme s dvěma růžičkami vedle sebe. A ještě, aby ty růžičky moc nebodaly tím trním, tak to ozdobíme určitě nějakými pěknými slovy. Ta míří ze Štětovic a od nás pozdravení do Štětovic Jendovi. Dobrý podvečer.

Svobodném rozhlase Olomouc. To bylo přání od pana Jendy ze Štětovic, ovšem jiné Aničce, ale od nás té Štětovické. Moc vás zdravíme, moc vám děkujeme. Pěkná pozdravení též do garáže, to už míří z SMS schránky přes rozhlas Český rozhlas Olomouc. Pozdravení od Romana a Jindřišky, ale určitě také pozdravení kamarádům do garáže, také ale Laďovi Stovačova, Jindřišce z Chropině, Roman a Jindřiška ze zahrady ještě jednou zdraví. No a Jana a Jiří z Podhostýnku hrají a pozdravy posílají Lidušce z Olomouce, Toničce z Ludmírova, Lidušce z Dobravice, Marušce z Kroměříže, Aničce z Předmostí i Františkovi od Brna, Jiřímu z Litovle, tedy krásná pozdravení písemně dnes Jana a Jiří Roštění. Pozdravy rádi vyřizujeme skvělému Drahošovi a taky naší velké kamarádce a dávné přítelkyni velikánské opoře optimistce Drahušce. Všem to pěkně vyřiďte, ano, ano, působíme, ať to doletí kama, nebo případně, když tak ze záznamu olomouc.rozhlas.cz, tak pěkná pozdravení vyřizujeme Drahoškovi i Drahušce právě od vás a posíláme ty slavnostní hned dvě růžičky, ale k tomu ještě určitě jednu, jako tu ozdobu a jako ta pozdravení, aby to byl ten lichý počet.

0: Český folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský Hábestop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: byla prosím Čardášová a zase Dechovková, minisměstka Čerešienka. A teď ještě velká láska a také krásná pozdravení od olomoucké paní Lidušky. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku, přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes bych chtěla poslat písničku k dnešnímu svátku Drahušce od Strčilové. Přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, které potřebuje. Dále Elišce Puškarové ze Štemberka to samé, Anešce Salvové z Olomouce, Janičce a Jiřímu z Roštění, Stance z Lomnice, Věrušce Halouskové a panu Jiřímu z Litovle přeji též krásný dnešní podvečer prožitý ve zdraví, ve štěstí a v lásce. Ta osmnáctka je taková pěkně kulaťonka a tak přeji i všem posluchačům Českého rozhlasu i vám, pane Bořínku, krásný večer i další nastávající dny. Moc krát děkuji a naschledanou.
0: Pěkná poděkování, pěkná pozdravení též posíláme. A to platí také od paní sousedky pro krásné odpoledne a podvečer u dobrého čaje. Do Pískova Majice posílá sousedka přes Český rozhlas Olomouc. Ovšem také pro dobrou náladu a potěšení Zdeničce do Pískova. Pošleme moc rádi od Marci ještě krásné pozdravy a opravdu tedy snad vydařený nakonec víkend. Aničce Dvápené, Helence v Uhelné, Majice, Aničce do Bludova i všem kamarádkám, co si hrajeme přes Český rozhlas Olomouc. Hezké, krásné slunečné dny všem Marci. Pohodičku. Ještě prosím, prosím, prosím od Mirka také písnička Danče z Valšova od třech chlapů z chalupy Mirka, Jarka, Milana ze Široké Nivy. Tak a ještě prosím pozdravení, zakončíme to krásně, báječně zase Drahoškovi i Drahušce, naší rodince, vzácným lidičkám pozdravení posílají vnučka Naďka a taky celá početná rodinka.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodu. Olomouc vybere firmu, která postaví malou hokejovou halu. Tenistka Muchová podstoupila menší operaci, vynechá turnaj v Torontu. Zítra má být polojasno až oblačno, dorazí přeháníky i bouřky, naměříme až 28 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun už od 80 let. Nyní je to od 85.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to jde opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Do 2 let by v Olomouci mohla stát malá hokejová hala. Přijde na více než 320 milionů korun. Řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO s tím, že práce by mohly začít první polovině příštího roku. Menší hokejový areál vznikne v sousedství zimního stadionu. Magistrát zároveň jedná s investorem o podmínkách stavby multifunkční arény. Záměr musí získat souhlas Evropské komise. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
5: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
0: Česká obchodní inspekce odhalila na filmovém festivalu v Karlových Varech pochybení zhruba u každé třetí kontroly. Inspektoři jich během festivalu provedli 118. Kontrolovali mimo jiné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvím. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
6: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. 29-letá rodečka z Olomouce a 6. hráčka světa to oznámila na Instagramu. Neupřesnila, čeho se chirurgický zákrok týkal.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháníky i bouřky, ojídněle silné. Večer má mraku opět ubývat, teploty 24 až 28 stupňů, v jeseníkách kolem 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírený, západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je uzavřena ulice Komenského kvůli opravám vodovodu. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: Klidný, příjemný letní podvečer, 4,5 minuty po 18. a u nás ve studiu Českého rozhlasu Olmouc pod tím ještě ukazatel data 18.7. A po celý červenec nás v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olmouc provázejí povídky olomouckého prozaika Milana Valenty, rodáka ze Šumperka, absolventa Pražské divadelní akademie muzických umění i brněnské Masarykovy univerzity. V současnosti profesor Milan Valenta působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se dramaterapii, ale také malířství, které je vedle psaní velkou jeho životní zálibou. Vydal několik románů a mnoho povídek. 6 z nich v našem cyklu postupně poznáváme. Pro rozhlas je vybrala Eva Lenartová a dnes konkrétně nabízíme dvojici příběhů s dobrým koncem. V režii Michala Budeše nám čtou Vladimír Krátký a Jan Ťoupalík.
8: Nebezpečí lavin na Hané. Říká se, že pýcha předchází pád. Ale v životě kostelníka Miloška tomu bylo právě naopak. Běda mužským, který ženská vydělává víc než oni. Vpochodoval mužíček do bystra s potěuchlým úsměvem, jako všichni, kdož vědí. Proto jsou už 20 let vdovec. Ženo se mě lízlivo jako mochomurku zhébla na svoju jedovatost. A dobře mi tak. Sopravu, prosím. Pak, dokud pil, mlčel. Byl však s odhodláním a svědomitě podle jízdního řádu rum, zelená pivo. Rum, zelená pivo. Usmíval se přitom jako měsíček na hnoji a tím hnojem byl i trochu cítit, ale byl to zdravý venkovský odér ze statku sousedícího s vesnickou farou. Milošek byl totiž kostelník od svatého Bernarda. Třeba, že byl svatý Bernard poutní kostel, byl poutníky valně opomíjen, neboť nestál ani u zázračného pramene, ani na kopci s výhledem, vlastně nestál vůbec za nic. O to více času zbylo kostelníkovi Miloškovi na dobrodružné výpravy, které sice neuskutečnil, ale o kterých s gustem vyprávěl. Patrně proto, že z rodné roviny nevystrčil nos, pouze kdysi doprovázel známého na dovolenou do Vysokých Tater, ale jen na olomoucké nádraží dál ne, či snad z úcty ke svatému Bernardu, patronu horolezců, nejraději vyprávěl o horských štítech, ledovcích a lavinách. Hrom do bedně, říkal si. K čemu by také bylo všecko to trajdání světem, když má jeden fantaziu a zbytek vyčte z knížek? A že si tu a tam zapráším, no bože, co na tem? V bistru právě popíjela skupinka svatebčanů s unesenou nevěstou. U stolu pod výčepem klimbal zasmušilý muž. Mladá paní usrkávala kávu a svatebčané se svědkem se těšili, až je ženich objeví a zaplatí všechny rundy, co už stihli vypít. Dával si ale na čas, jen co je pravda. Jeho chyba, šklebili se furianti. My se nijak nežinírujem. O to bude výkupné mastnější. Milošek dopil soupravu a do dlaně si odříhl. Tož takovouhle živou vodu, kde bych me měli tehde, když nás to v Tatrách zavalelo, to by bylo inači. Zema byla jak v psérni a jeden nevěděl, ešli je nahoře tam nebo tamhle. Mrkal na svědka vedle, jestli se chytne. To se musí postit z hobe slena, takhle. A Milošek vypustil zuby slinu, nechal ji doputovat až nakonec hladce vyholené brady a pak ji setřel rukávem. No, vehrabali jsme se, o tom žádná, ale bylo to ošajstlich. Chvíli bylo ticho a pak promluvil ten ze svatebčanů, kterému čekání na ženicha bylo nejvíc dlouhé. A čím jste se asi tak vyhrabali? Cepinem. A mačky, pošťuchoval další svatebčan. Mačky jste měli? Téma svatá prostoto, bez maček by to ani nešlo, zavrtěl hlavou Milošek.
9: Ale mačky sovám, pane zlatá, na prd, dej se to s váma otrhne. To pak jedete jak řetky potohym a rovnou do kelo. Opět zavládlo ticho. A ženich nejde a nejde. Třeba se ani nevšim, že nevěsta zmizela. Ozval se třetí svědek. To u Slávečka nepřipadá v úvahu, opáčila mladá paní a nervózně si uhladila závoj. Pila teď víno a tvářila se krapet na kvašeně.
10: Fakt divný, že nás ještě nenašel. Možná se opil. Přehodil sako přes opěradlo židle druhý svatebčan a pustil se do hry na automatech.
9: No, to by si mohl zkusit, zasyčela nevěsta, celá zrůžovělá po červeném víně. Vyzunkla sklenici a zavěsila zrak na kliku dveří jako hlídací pinč. Nicméně ženich stále nikde.
10: To věvičko se onehdá stalo, přisadil si Milošek, že se ženich ožral tak, až zapomněl, že je na svajbě, notabene na svojí. Sedl do auta, jel dom. V Opatovicách ale nevebral zatáčko a sjel do Stodole. Auto nechal debelo a stopem dojel vespat se z opice.
9: Nevěstě na tváři vyskákaly skvrny barvy vína, co vypila. Ty si, čáku, jen počkej, nemyslí, že nás nenajdeš. Vybuchla a svatební závoj se zavlnil ve dveřích jako bílý had pomsty ksenomor.
10: Tož to besme měle,
9: pravil Milošek spokojeně a šel na vlak. Bystro osiřilo. Jen zasmušilý muž seděl dál nehnutě u výčepu.

Dědina byla bílá. Noční fujavice nanesly bělobu ve vrstvách skládaných, jak krepové sukénky jednu na druhou. Kostelník už stačil zatopit a na plotně brumlal plecháč s nedobitou meltou od snídaně. Tu se do tlumené pohody ozval praskot, ne nepodobný lámání větví v sadu za mrazivých nocí. Sákryš, aby krov vydržel to boží nadělení. No pámbu s náma. Kostelník slil plecháč do hrnku, vybalil uzenku a chystal se pojíst, když se praskot ozval s větší naléhavostí. S kafáčem v rukou vyšel Milošek před faru. Nejlíp by bylo zhodit něco z té čepice dolů, kdyby se jednomu chtělo. Kdyby se jednomu chtělo, špekuloval, šlo by se půdo dostat támhle k tému vikýřu, prohrabat se na střechu a sníh pod hřebenem odházet. Prozichr. Kdyby se ovšem chtělo. Nové zapraskání kostelníka přesvědčilo, že jednomu se chtít bude muset. Pro sichra a taky pro fóra. Taková štrapáce na štít fary je skoro jako zlézat tatranský štít. No richtig. Chce to jen vůli a zkušenost. První má a to druhé taky. Odkoukané z televizního dokumentu Kamera na cestách. Co ale nemá, je cepín a horolezecké lano a mačky. Hrom do bedny. Ale na ledovci se musí improvizovat. Jen trochu toho štístka a požehnání. A kde ho může být víc, než u svatostánku patrona horolezců Bernarda se zvonicí? No a hnedle je tu vnuknutí. Použije pro vás z kostelní zvoničky. A tesařská kramle je skoro jako cepín. Malé kramličky přidrátované ke galoším nahradí mačky a vymalováno. Udělal, jak vymyslel. A už se der světlíkem k výšinám jako Hillary na Everest. Nad hlavou soumračné nebe. Milošek cítil, že se s ním pohnul celý svět. Ale nebyla to euforie z dosaženého vítězství. Svět se pohnul podél celého hřebene střechy, pak se propadl a s narůstající rychlostí řítil jediným možným směrem. Všechna ta masa uvolněného sněhu padla k zemi a pohřbila pod sebou nejen svorník na způsob cepínu, zvonový provaz a kramličky tvářící se jako mačky, ale také milého kostelníka. Hlava mu brnkla o obrubník a v mžiku byl bez sebe. Našli ho báby, jdouce na večerní pobožnost. Koukajo a koukajo a nevěří o svým očím. Z hromady sněhu pod střechou fary vyčuhuje něco jako ježek rozšlápnutý galoší. Vypadá to jako haxna a je to haxna. Popadnou za tu nohu a táhnou jako v pohádce, ale místo řepy vytáhnou kostelníka. Čumí na ně, jako by spadl z nebe. A ono tomu zrovna tak bylo. Říká se, že pýcha předchází pád, ale v případě kostelníka od svatého Bernarda tomu bylo právě naopak. Od té sněhové lapálie se Milošek dmul pýchou jako holuby na báni jeho předrahého kostela. A bodejť by ne, vždyť byl jediným horolezcem, kterého kdy nahané zavalila lavina.

0: Slivník s mašlí ve vlasech. Nedělní odpoledne. Z otevřených oken panelákových bytů padá do ulice hřinkot talířů. Matky u dřezů se opásaly zástěrami, zatímco otcové rvou přes nabitá břicha sváteční trika a s rukama plnýma ratolestí směřují ven. Ti smělejší na rynek, pod slunečníky hotelu Slávie, ostatní k jezírku do parku či na houpačky u zahrádek. Z řady houpaček, je to jen skok do bystra u dálnice, přežili řádění chuligánů jen dvě. A v této chvíli už na jedné dováděla holčička s poměnkovýma očima a růžovou mašlí ve zlatavých kučerách. Takový diblík, připomínající ze všeho nejvíc andílka z obrazů mistra Rubence. Pod nohama v bílých punčoškách, směřujících ve stále smělejších výkyvech k nebi, tam a zpátky, pobíhal ve stejném rytmu vzteklý ratlík, mašli místo obojku a mordu s pěninou. Holčička rozpustile komíhala nohama ve vzduchu a jak se k ní ratlík neopatrně přiblížil, špičkou střevíčku ho nabrala vší silou do boku. Ratlík kvikl a na chvíli ve zběsilém štěkotu ustal. Mezitím se k druhé houpačce loudal obtloustlý třicátník s křiklavým nápisem Playboy přes vypouklinu pupku, v závěsu předškoláka napasovaného do riflového kompletku. Oba se přišourali k diblíkovi s mašlí, tatínek povzdechl a s heknutím vysadil synka na volnou houpačku. Houpy, houpy, kočka snědla kroupy, brblal, co mu přišlo na mysl a jemně přitom houpal svou ratolest. Houpačka rezivě zaskřípila, diblík vypreskl smíchem a ratlík se spěněnou mordou se znovu rozštěkal jako pominutý. Playboy se na chvíli zadumal a pak nesměle pravil. Holčičko, že se chvíli budeš houpat s bedříškem, přinesu vám sodovku. První houpačka jako kivadlo pendlovek ještě chvíli měřila čas, pak skřípot železa ustal, diblík s mašlí spustil nohy na zem a pes jako na povel stichl. Tak jo, seskočila s chichotáním a převzala pohyb vedlejší houpačky. Houpy, houpy, kočka snědla kroupy. Playboy spokojeně mlaskl a nebývale energickým krokem vyrazil k bystru s tím, že je hnedka zpátky. Holčička se uchychtla koutkem úst, jak sněhová královna známého pohádkáře. Bedříšek se zatvářel ustrašeně, ale po několika divokých zhoupnutích se uklidnil a dokonce to vypadalo, že se mu změna líbí. Tvářičky nastavoval větru, špulil rtíky a spokojeně se šťůřil na ratlíka, který zase spustil. Hav, hav, hav, hav, hav. Houpy, kroupy, houpitý, přidala holčička na hlase i síle, s níž se opírala do sedačky. Dětská říkanka jakoby náhle nabyla na zlověstnosti. Bedříšek zpozorněl. Zdálo se mu, že není nepodobna válečnému pokřiku rudochů, který znal z animovaných pohádek. Pokřiku sice znějícímu někde v dálce prérií, ale blížícímu se s každým zhoupnutím rychlostí stáda divokých bizonů.
1: Kroupitý, houpitý, houpy!
0: Zavřísklo to od zahrádek a houpačka s bedříškem, jehož obličejík se stáhl úzkostí a oči rozevřely hrůzou, vylítla nad vrchol živého plotu.
1: Houpí!
0: Pak se ozvalo třesknutí, jak kov narazil na kov a neviditelná síla vystřelila chlapce i s jeho botičkami do prázdna. A bylo ticho. Holčička s mašlí vyjekla, otočila se na patě a uháněla z místa neštěstí. Ve stejnou chvíli přicházel pěšinkou spod dálnice Playboy, v jedné ruce plastové kelímky s limonádou a ve druhé voskovaný půl litr piva. V hrůze ze spatřeného se na okamžik zastavil, jako by zvažoval, co dělat. Pak upustil plastové kelímky a s tím voskovaným v ruce uháněl, co mu břicho dovolilo. Bedříšku, Bedříšku, tatínek ti přinesl tu limonádu. Třásl otec nehybným tělíčkem a ve snaze synka oživit mu chrstl pivo do obličeje. Dítě polklo a otevřelo oči. Zaplať pámu, svalil se otec do trávy. Dopil zbytek a po zarudlé tváři mu stékal pot, co si v ničem nezadal se slzami. Diblík smašlý, skrytý za živým plotem, celý výjev pozoroval. Ze mě ale jednou vyroste pěkná mrcha. Uchychtla se holčička do dlaní, když bylo po všem, a vesele upalovala alej k městu s třaslavým ratlíkem v patách.

0: V setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc, tedy premiéra dvojice povídek olomouckého prozaika Milana Valenty o kostelníku Miloškovi a holčičce s růžovou mašlí. Pro rozhlas povídky vybrala Eva Lenartová. Technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík, hudební spolupráce Jakub Rataj. V režii Michala Bureše četli Vladimír Krátký a teď také Jan Ťoupalík. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v letošním roce. A s příběhy představitel hanáckého regionu se v našem vysílání potkáme také ještě příští sobotu krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
2: Jako z knih Jacka Londona vypadala jízda po jesenických kopcích se psím spřežením a zkušeným mašerem Danem Navrátilem. Cestou jsme se dozvěděli zajímavosti z historie mašingu, plemen tažných psů i jejich výcviku. Na dobrodružnou výpravu, na které se schladíme, vás zve v prázdninové repríze v neděli po 9. hodině Dita Vojnarová.
3: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.
4: Za rok až sejdeme se, řekneme si co nového, a dárek pro každého, šíby a luk.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: červencová, letní a snad už i přívětivá, co se počasí týká klimatu. Pohodička, teď o 6:30. No a teď třeba ještě i nostalgie, vzpomínání, konkrétně tak třeba na 50. léta, možná ho známe, možná ne, Jimmyho Dela, ale určitě rádi zavzpomínáme také na kolegu, kolegáčka Jaruška Vykrenta. Právě teď v následující půlhodince v Českém rozhlase Olomouc.
1: Hodně rozhlasové pohody každému, kdo je přátelé. V nejbližších přibližně 30 minutách Jaroslav Vykrent jménuje, ochoten ruku v ruce se mnou opět po týdnu posluchačsky vyrazit do dějin někdejší světové populární muziky. A to dnes konkrétně převážně do druhé poloviny 50. let závěru minulého století, neboli do doby, kdy se snažil za velkou louží svou tamnější showbiznisovou šanci, jak se lidově říká, popadnout za pačesy americké.

Jimmy Dell, občanským jménem Oscar James Delbridge, se narodil 6. března 1937 v malé michiganské vesničce New Lothrop, mající, jak jsem se internetově dočetl, při sčítání lidu v roce 2000 pouhých 603 obyvatel. A jako potomek farmářů musel údajně v dětství překonávat koktání, špatný zrak, malou sebedůvěru, bídu a bohužel v útlém věku i tragickou ztrátu otce. Pro jeho budoucí kumštýrskou dráhu se pak vážení a milí melodičtí staromilci léta páně 1946 ukázalo být rozhodující přestěhování do Coolidge v Arizoně, neboť právě v tomto americkém městě na střední škole, hlavně díky stejné lásce ke kytaře a ke zpěvu, se můj dnešní hudebně vzpomínkový host spřátelil nejenom s později přímo velehvězdným Duanem Eddym, s nímž následně začal porůznu vystupovat na veřejnosti v rámci dua Jimmy and Duane, ale také s tehdejším disjokejem místního rádia KCKY Lee Hazelwoodem. S jehož autorskou i producentskou pomocí se nakonec oba zapálení mládenci za doprovodné podpory formace The Western Melody Boys Buddy Longa v červnu 1955 dočkali své premiérové malé desky.

Ještě během působení v někdejším duo Jimmy and Duane přešel Oscar James Delbridge hráčsky z kytary na piano, a to prý na kapelový popud svého tehdejšího showbiznisového kolegy. V kumštýřské spolupráci pak oba mladíci pokračovali zhruba až do podzimu roku 1956, kdy se jejich cesty rozešly, údajně kvůli tomu, že hlavní objekt mého stávajícího oldýza zájmu, silně nábožensky založený, neustále nevěděl, jestli se má či nemá světské hudbě jako takové vůbec věnovat. Takže jeden den byl ze svého muzicírování vrcholně nadšený a v zápětí na to prohlašoval, že příště už hrát a zpívat nebude. Nicméně ukázalo se, že ona hříšná muzika, zvláště pak nastupující rock and roll, jsou pro tohoto pána natolik lákavé, že jim jen tak odolat nedokáže. Zvlášť, když mu v listopadu 1957 v daném směru nabídla soulovou vydavatelskou smlouvu arizonská gramoznačka Rev Records.

Někdejší premiérová malá deska Jamesa Delbridge díky docela solidnímu regionálnímu hlasu na sebe upozornila významnou etiketu RCA Victor. Tato značka pak, přátelé, od před chvílí mnou vzpomínaného arizonského štítku Rev Records debutové snímky mého dnešního oldies hosta zakoupila a poté, co mu je vydala znovu, přičemž jeho doposud používané občanské jméno upravila do jevištní podoby Jimmy Dell, vyrazila v prvním kvartálu roku 1958 dobývat obchodně tehdejší gramofonový trh s jeho dalším singlem.

do hitových žebříčků nedostali, naprosto stejně dopadl i zpěvákův single třetí. Spatřivší světlo světa opětovně na značce RCA Victor a znovu za vydatné podpory pánů muzikantů z doprovodné formace The Jimmy Wilcox Orchestra v říjnu léta páně 1958.

Zakrátko potom, co na značce RCA Victor neuspěl přátelé Jimmy Dale singlově do třetice, vypověděla mu ona jmenovaná etiketa vydavatelskou smlouvu. Takže některé tehdejší pro trh už připravené gramofonové snímky mého stávajícího hudebně vzpomínkového hosta se k uším dychtivých fanoušků dostali teprve až zásluhou evropského rock'n'rollového revivalu.

mnou před chvílí vzpomínanou vydavatelskou výpověď od značky RCA Victor prý dostal Jimmy Dale v době, kdy byl účastníkem amerického turné největších hvězd roku 1958, což pro něj muselo být, dámy a pánové, určitě docela pozoruhodným dárkem. Jedinou kumštýřskou útěchou mu snad tehdy mohl být fakt, že v rámci oné zájezdové show figurovala na příslušných plakátech jeho maličkost vedle tak zvučných jmen jako třeba The Everly Brothers, Paul Anka, Jackie Wilson nebo Sam.

Ještě v průběhu letopočtu 1958 se Jimmy Dell přestěhoval do Phoenixu a v tomto městě pak hrál na piano a zpíval se skupinou Buddyho Longa. V červenci roku 1962 se pak objevil v nahrávacím studiu etikety Philips a po letech v něm pro změnu jako varhaník natočil svou celkově čtvrtou malou desku, tentokrát ovšem ryze instrumentální.

Během roku 1964 se Jimmy Dale dal naplno na víru a své pouti za Bohem zůstal, přátelé, jako vyhlášený kazatel církve nazarejské věrný dodnes. Přestože se v posledních letech, když už, věnuje hlavně muzice náboženské, svodům notových osnov světských, abych tak řekl, občas odolat, tak úplně přece jen nedokáže, soudě alespoň podle toho, že příslušné rock'n'rollové oldies anály v červnu 2009 zaznamenaly jeho interpretační účast na 13. rockabillyovém festivalu v anglickém Cumbersons. Takže tomuto pánovi věnujme, vážení a milí, dnešní poslední hudebně vzpomínkové slovo v podobě jeho dalšího někdejšího melodického hříchu mládí a pak už jako vždy Jaroslav Vikrent, jméno mé, díky za přízeň, pozornost i tolerantnost a pokud budete mít zájem i příště, posluchačsky naslyšenou, zhruba touto dobou, ale na chlup přesně na stejných rozhlasových vlnách, zase za týden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidiče za parkování v centru Olomouce zaplatí i večer a o víkendech. Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo už zhruba 8 tun ryb. Fotbalista Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přeháňky i bouřky a maximálně 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiči budou od února příštího roku za parkování v centru Olomouce platit i o víkendech a večer. Počítají s tím změny parkovacího systému, které tento týden schválili radní. Náměstek primátorky Tomáš Pípek za Pro Olomouc řekl, že úpravy mají zlepšit fungování rezidentního parkování a připravit podmínky na plánované rozšíření systému o zónu C. Solární sušárna čistírenských kalů v Litovli má nové zařízení, které má snížit zápach z provozu, uvedla to radnice. Závod za 120 milionů korun město otevřelo loni na jaře. Čistírenský kal se tu mění na sušinu vhodnou pro energetické využití. Proces ale doprovází nepříjemný zápach. Pomoci má další opatření, které radnice obyvatelům představí příští týden na veřejné schůzce. Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řady rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, dodává Láníček.
2: Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na novomlýnské nádrže.
0: V Rožnově pod Radhoštěm dokončili proměnu prostoru před vlakovým nádražím za 25 milionů korun. Přibylo tam nové parkoviště, altán k odpočinku i další zeleň. Pokračuje mluvčí rožnovské radnice Adela Kousalová.
3: Radnice nechala v prostoru vysadit více než 800 stromů a keřů, doplněných o trvalkové záhony. Nové stromy a keře, propustné povrchy i hospodaření se srážkovou vodou pomáhají ochlazovat veřejný prostor a zlepšují mikroklima u rušné křižovatky. Součástí přednádražení draží je také fotopoint.
1: Sport.
0: Fotbalisté Francie a Anglie čeká na mistrovství světa od 23 hodin souboj o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie podlehla Španělsku, Anglie prohrála s Argentinou. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
4: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháňky i bouřky, ojídněle silné. Večer má mraku opět ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumparsku u Velkých Losin havarovala dvě osobní auta a na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Olomouc leží pneumatika. Dejte pozor, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak, milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné. A jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov. No a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce. No a jak říkáte, první zmínka 1352. No a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikomu nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlýně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlýn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlináři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocích na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitý, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrem asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakém čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány, bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: Jenom ten popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom nesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No je to dost neuvěřitelné, ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináč se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu. Nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je skvělé.

0: koupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byly dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu, jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře, no a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami. Když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl se vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Nesme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Delem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR, tehdejší, do školy. Vybrali se tam takový ty nadaný studenty. Jo, prostě ten nejlepší student je psaný jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Ale taky chválím a všem prostě.

0: Skrátka, to je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
0: Tedy šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. K nám přednostně vyřídí ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
0: Od roku 22 jsem zdravotníkem, 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 25 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
0: Tahle země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplat pánbu, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie má ty evropské zákony, ty východní země donutý, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, Hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. Střední Evropa nejenom, že jsou mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená nebezpečno politicky, ale bezpečno ze hlediska živlu. Tohle to se potřeba člověka, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
0: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Líp doma nejlíp. A vážím se mi obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, nebo v Česku. Takže domov mám taky složený tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte 2 vlasti, 2 domovy, že?
0: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí, nejenom z Afghánistánu, ale z mnoha jiných států, že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané, přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tamhle mluvím s nějakým Němcem, nebo když s nějakým Američanem, nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan, nebo Afričan, nebo Čech, nebo tamhle Vietnamec.
1: Nepadlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
0: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborem zdravotník. Tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože moje práce je pomáhat lidem. Když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby se jako spíš brodil proti mě. Já jsem nebyl ve třídě s Čechama. My jsme byli 1 třída s všichni cizinci. Jo? Zahraniční studenty 1 třída a pak český studentky 2 třída. On to bylo spíš zajímavý v tom smyslu, že ve třídě jsem měl holky z Afriky, černý holky a černý kluky, tak já jsem se trošku i bál, protože mi bylo 16 let a já jsem nikdy v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom sme sa hrozne kamarádili, když sme sa seznámili. Všetko, jak som vám říkal, to je jak človek obohatý človeka, když je s nekým cizím. Má informácie, seznámi sa, dozví sa o ňom celou řadu zajímavých vecí a to obohacení pro môj jakoby vzdelání. Potom dokonce som sa pak zamiloval do budoucí manželky Češky z stejné třídy. Za sebe môžu říct, že ja som byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nějak něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 3 desetiletí. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afganistánu? Ja. Jak jste se tam znovu dostal?
0: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afganistánu v roce 2009 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostě jít s nima. Tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afganistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afganistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afganistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíl, protože tam byl, jsme vysvětovali, kdo jsme, co chceme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, to tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
1: Jo. Vy jste tam byl 3x.
0: Ano.
1: Jak se lišili mezi sebou ty 3 mise?
0: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, ještě měsíc, protože v Afganistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam 2 děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afgánské republice. Vůči Afganistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobně životu. Potom 2x ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě 2x.
2: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
0: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Že pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
1: Je spokojená tady?
0: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
1: Ano.
0: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí. Takže tí ľudia mňa znají. Ja som v tom stejným okrese, na tom stejným mieste, na tom stejným stanovišti. Takže ja mám všechno. I manželka má všechno.
1: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
0: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí si přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
1: A přátelé nezískala?
0: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, cokoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že ten, že se posedí a popovídají, slušně řečeno, poklábou se i pomluví manželé, nebo to.
1: Český nebo afgánský?
0: Český, Ukrajinky, tam máme jak rodinu Ukrajince, Čochů a i Afgánky samozřejmě.
1: To je pro dnešek v pořadu Mi a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
3: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu, dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
4: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
2: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
2: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická, zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: To je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konali poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tam vše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijel třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. 1/3 parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše: přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil sem Adolf Loos, architekt, jezdil sem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měškovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to vesu nenapadlo, ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale

0: ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi. On, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona. Letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje. Za 41 let, co stihl?
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Máte pravdu. Děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo a to je tedy součástí sbírky vašeho muže.
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to jde opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
2: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
2: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
7: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
2: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka. Na D5 se směrem na Plzeň je kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobbyredaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeně mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vypořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím pěkně, poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou, nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu. Prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, to jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, pojď, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou.

0: že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat. Můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
1: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
0: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
1: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
0: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
1: Budu ji proplachovat?
0: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
1: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
0: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
2: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Pražský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Odlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
5: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržně tykání.
5: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
5: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Protože moje maminka už byla starší, otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. V nějakém častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obadalová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen. A vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obrahová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, nic si nevšiml, že maminka už odešla rodit, přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřino a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělí mě a papoušek se nedá říct. Tam se vají kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požadu, já se ho omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marca říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví. Že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlá. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik Viktor, prosím tě, má roku? No a co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, teď je v no tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Berenko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já holce připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom mi vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora. No.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel a já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Roborek.
2: Říkej, jak budu říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Já jsem se čerstvě vdal, Felicie bere svoji Felicie, nasedá do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Ptát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pa čistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má na tom mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, úplně, tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
1: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musím. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce.
2: Maminko? Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy?
2: Počkejte, maminka to dnes neví.
4: No tak ne ode mě.

0: A ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody, to se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně!
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
2: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
0: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
2: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
0: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
2: No?
0: Ty to děláš kvůli prachům.
2: Ještě nebudeš závidět peníze.
0: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele bolševiku.
2: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
0: Co mluvíš pořád o klukovi, co no, si má společného děcko?
2: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
0: No. Cože?
2: No jistě, že
0: jo. Já si můžu klidně říct, co si myslím.
2: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
0: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
2: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
0: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
0: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
2: No.
0: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
0: A zrádci? Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
0: Cože?
2: Jaký si mě nerozdělá, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
0: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
0: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
0: Napiš kromě Míry Břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
0: Tak to podepíš.
2: No, co s tím budeš dělat? No,
0: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí.

0: přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
1: No proč já?
0: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
1: Co bych se bál?
0: No tak to podepíš.
1: No. No jistě.
0: Taky.
1: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
0: No a dej to tam.
1: No teď jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do té tušky.
0: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
2: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
3: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
4: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
5: Paní Magdo, já vás varuju.
6: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži?
4: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
3: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
4: Ano. Chci poznat Pupendo. Chci to.
6: Pupendo grande.
4: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku. Neudělali jen. Já bych tě naplácala.
3: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
1: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a bude s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš. Ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
3: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
1: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Las, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, jo, hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. No teď vysvětlujte. No co, no tak... Za tři dny z něho vyšlo, to nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další tři dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další čtyři dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco? Pane doktore, a potom už další týden, když uběhne rozběhem, potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt, kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka, ta se mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, potom no, já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
3: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někde vracejí vzpomínky. Na léta, která vonila prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství, ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy, protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta se pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let. A tehdy jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? Bylo to už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal. Říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému a jsem nevěděl, jak je to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem se bál, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš mixte, budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba?
1: Jako první rande, alebo kdy jsme se vzali?
0: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tedy v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande.
0: Mm-hmm.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
1: To bylo za 2 roky potom,
0: za dva
1: roky.
0: Roky
1: uplynuly.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo, Jaruško, na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy jo. Jo? A bylo dřív podobný téma, nebo volal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom vkrátce, připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom je to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízel v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání.
1: Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné.
1: Ano,
0: a velmi těžké období vašeho života čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano. To bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě vás to muselo změnit jak, jako člověk, abyste
1: ano.
0: Hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít
1: ano,
0: tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím
0: později.
1: Říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to, v podstatě už je to 52 let, a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, nebo když ty narozeniny s ním slavíme. Jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až pátý den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije. A já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit. Já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici. Vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září. Je to takové, a víte,
0: to
1: je co ještě to má?
0: Tak... Toto, že dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné. A víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnici na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě.
0: Teda.
1: Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá, paní Michalo. Lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tady nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano. To je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, když oni tady už mezi námi nejsou. A ještě takovým tragickým osudem. Mm-hmm. Žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to bylo skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostali ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se a zase někdy zavolejte.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé. A možná, jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžník 18-letý, kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo. No, takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju. Vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša Praštěldosi puškou, tak jsem mi říkal, pačemu vy zděs, mi toliko kačeli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál, kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, ne, že bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No, bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufil, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako je v Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky. Je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: a co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil a zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří disidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kámošů.
0: Změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
1: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat, vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, tak ten musel ze školy a další a další. No, opravdě museli jsme to z počátku podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Lubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po půl roce, po roce dál, to byl takovej obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
0: Děkuji vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači, bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
1: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuji.
0: Zase někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: první lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. Bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela, mm-hmm. A bude tomu 60 roku, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších, takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. Mm-hmm. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když dva dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela. Takže jsem já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment, tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale
0: a jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo?
1: Ne. Já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, tak mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takový oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo právě, to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šla na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat, bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledasco, že jo, a co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela a ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh.

0: Máme 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Ano. Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesnice nad Ústí nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, Starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Tam mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka

0: novinkou z koně naučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady pustí, to jsou ty velké obchody a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovoukou, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Až žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tou ženu, milujeme se do dneška.
1: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
0: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
1: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
0: No já.
1: A co byla ta první slova?
0: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
1: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci. S bílou šálou.
0: To byla taková moje divoká život takový můj, no. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě byla ta začátka léta fialky. No. Takže já vždycky se na všecko. No fialky jsem se nal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
1: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda starý velkou jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to mám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
0: Víte, ještě něco, vy ženy jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte víc chlapů, neboli takovéhle muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký
1: symbioze.
0: Ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandry a měla štěkle. Jo.
1: Ano.
0: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese nebo něco takového, to víte, městská holka, no. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci.
1: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
0: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám o létě, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let, vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško, všichni zdraví, nočníčky, ponočníčky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela, sávím, půl kilometru, začalo mě strašně bolet břiško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roku. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mi, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, ne, buďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli, jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam byla, malá tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každý den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mě zase rodiče říkali, když uvědom si, že máš 3letý děcko. To děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, když to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě udali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka, 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže, to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
1: Ale já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, taky má antibiotika.
0: Tak náročného léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku. A hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, a pak se mě teda ještě narodila jedna, a to až za 8 roků. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte, že voláte.
1: Pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: I taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večer a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu dokola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrhl volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budem, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husáka, já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký, no bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
0: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. Uh-huh. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, v tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili a vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme více jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslíš si, že se tak hned dostaneme dom. Jsou zavřený z hranice, přepadli nás Rusy. Uh-huh. A já mu říkám, prosím tě, kdybys řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřaženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný, no a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom. A právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli. A my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jest chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali, hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda

0: chtěli vědět, jak to dopadne, bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jiný.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku, loučím se, opatrujte se zase někdy. Ano, budu se těšit, zavolejte.
1: Děkuju, jste hodná, jo.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady si slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: tak, super.
0: Dovolala se
1: už paní... Už jsem k vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několik let vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak se pustím vaše rádio a poslouchám.

0: Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře, to mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem tomu moři s tím mýmkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisy v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
1: Ano.
0: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roku. Každý rok tam jezdíme do Nisy. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autobus, autem, pardon, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace, modrá voda, no něco božského, nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisy, večer se vrátíme a jsme spokojení, úplně nádherné. Tam?
1: Ano, ano. Já se to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
0: Tam jsou, no. Že vás přerušu, tak jako na konci Nisy u hráze, kde se když si doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera. Je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídaní rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho spotká, tak kolikrát mám turisti a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Niské jezero, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž tím, že pokud budu plavat dál, tak mi dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo většině jezera vrátit a plavat zpátky do naše zátoky. Asi tak nějak.
1: Paní Emo, znám to tam, byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, právě naopak, protože
0: ale
1: bylo konec léta.
0: Ale záleží, kde jste byla. Jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, ten Blankytné zátoce.
1: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto 2 jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tady vyslovují správně.
0: Otmuchovské kamenné jezero, tam jsme byli, ale Niské je písečné, protože tam se doloval písek a zapal. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za 2 světové války tam se jako písek doloval vězni, tam dolovali písek pro nacisty a v té Blankytné zátoce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, malýma sklama a to bylo podle historie, ta Blankytná zátoka byla letní sídlo SS a v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. Ale tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplinou něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státních filharmonii a měli ozdravný pobyt v našich lázních v Pryznici v Jeseníku. A tak to jedno jsme se zkamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázalo se mi Nízké jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nízkém jezeře. A říkali, už žádné moře nic, jedeme do Polska, úžasné. S tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byli úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
1: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den. Těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
0: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jak bude téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
1: Budeme rádi, od toho jsme tady.
0: Tak.
1: Jarka Barboříková, děkuji za pozornost. Děkuji za čas, který věnujete Noční lince. Děkuji za vás. Těším se zase příště tady naslyšenou v nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá, no tam může mít spout nejen jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka a toho já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku? Ano. Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: No vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalé napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště
2: těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávejte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne, ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jít tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze šrce.
3: Ale já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě zase trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
2: aplaudovat. Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání webinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore,
6: službám. Pane Vrchní, to jste nespoňte adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, je chování, co? Jenom mi pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: No tě to je.
8: A tom přece nezáleží, ne?
6: Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chceš jako doktor. No.
8: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
8: No tak, děti, teď
6: Zor.
8: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
8: Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: a pijte to pomalu, děti.
8: Je to drahý.
6: Radině, Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
3: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. My jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
3: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
9: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
3: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
9: No, co, to budu mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
9: Co?
4: No jako zatím.
9: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
9: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, děti, taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
9: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
3: Ale vůbec nic.
9: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
9: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co pa?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na place setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším. Protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme. Ale samozřejmě, pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak líčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne. My jsme byli na obědě v takové vinárně.
10: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
3: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
3: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
3: Tak to pust z hlavy, děvenko.
11: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vzpomíná, vzpomíná, já si často vzpomínám, jak na černobílý.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád. Víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi v druhé ruce.
5: Moment, Askaru. Vydeš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý hr! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, tě tam nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš navrývat i vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Lepše a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala

0: Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
1: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
2: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
1: Pár měsíců.
2: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
1: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
2: Není jaksi ve formě, že?
1: Nevím.
2: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
1: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
2: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
1: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
2: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
1: Zamkněte dveře.
2: Ne, díky, díky.
1: Ježiš, to nejde vydržet.
2: Máte rozčuchané vlasy.
1: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
2: To si rozhodně nechte pro sebe.
1: Zůstaňte.
3: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
2: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
2: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
2: To udělala vaše paní.
0: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
4: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím.

0: ten Ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také, bohužel, 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Vlastně někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.